0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.

Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.

Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly, a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Neo. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
0: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
0: CZ.
9: Fajn Radio.
0: Instagram,
9: YouTube, TikTok.
0: Jsme všude.
9: Hledej Fajn.
0: A sleduj nás.
9: Fajn.
0: Back to the hits.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Fajn Rádio.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
5: Fajn
4: Rádio.
3: Instagram.
4: YouTube.
3: TikTok.
4: Co je zrovna teď in.
5: Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Rádio.
5: CZ.
6: My name is Somer.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
3: Fine.

někoho prostě to soucit. Jsem sám sobě největší soupeř. Nejtěžší na světě je se loučit.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Víte, co je to pasy v angličtině?
3: Pusy. Myslím, že se to vyslovuje pusy, ale vím, co myslíte.
4: Aligátor. Jo, aligátor.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
5: American Airlines obnoví přímé lety z Prahy do Filadelfie. Létat se bude každý den a linka se vrací po několika leté pauze. Cesta potrvá necelých 9 hodin a cestující se přes Filadelfii snadno dostanou i do dalších měst po celé Americe. Přímý spoj odstartuje ještě v květnu. Po dlouhém právním sporu se Fortnite vrací na iPhony a iPady. Populární hra byla stažená kvůli konfliktu mezi Applem a Epic Games ohledně plateb v aplikaci. Teď už si ji hráči znovu můžou stáhnout a téměř všude ji používat. Adéla v rozhovoru pro Rapper magazín otevřeně mluvila o tom, co jí naučilo přátelství s Demi Lovato. Podle ní je dnes nejdůležitější chránit si svůj klid, netrávit tolik času na sociálních sítích a soustředit se hlavně na to, co člověka baví a posouvá ho dál.
1: Fajn.

0: pánové, krásné dobré ráno, to jméno tam slyšíte správně. Je to tak. Je tady, vrátila se, druhý příchod Satana Uriáše. Jestli něco takového existuje. Lidi, je tady Wendy. Let's go.
1: Jeden den chybí, jako bych tady nebyla půl roku.
0: Ne, ale chápeš to, jako tvůj návrat je pro mě něco, jako když se ti vrátil ve škole ten jeden kámoš, co zrovna byl nemocný. Víš, a ty jsi musela prostě přežít ten den, dva dny, tři dny ve škole prostě bez něho. Takže já jsem velice rád za to, že tady seš. Jsme rádi taky za to, že tady máme dobrý songy. Před náma třeba Loot, Metafix, taky Zara Larsson, Noah Kahan, Post Malone. No a samozřejmě nějaký ty zajímavé věci ze světa. Hezký ráno, jdem to odpálit, jdeme na to. Morning Boost. Fajn.

0: Naprosto parádní rozjezd čtvrtečního rána. Lud, Metafix, Shake, Big City Life na Fajnu 12 minut po 6 hodině. A dámy a pánové, včera se v naší krásné zemi české stala jedna jistá věc. Možná vám říká něco jako název Superstar. Jo, prostě taková hudební soutěž, ve který jako lidi zpívají a snaží se vyhrát a prorazit jakoby v hudebním průmyslu. No a když je nějaká taková soutěž, tak to potřebuje, že jo, samozřejmě porotu. A ta porota nám byla odhalena včera. Jo, takže asi nikoho nepřekvapilo, že se do porotky, poroty vrátil třeba Palo Habera, jo, prostě klasika. Potom tam máme Evičku Farnou, tak to je skvělý. Potom tam je Jakub Prachař. Ale pozor, jedno jméno překvapilo úplně všechny. Kellyn! On tam bude Kellyn!
1: Cože, on tam bude Kellyn?
0: On tam bude Kellyn!
1: Oh, můj bože!
0: Ty kokos! Fakt jakože, já když jsem to včera viděl, že tam bude Kellyn, tak jsem z toho úplně jakože, jo, tak to se možná podívá.
1: Možná si to aj zapnu.
0: Možná jo.
1: A víš, kdo to bude moderovat?
0: Já ne.
1: Bude to naprostá legenda.
0: Já vím.
1: S kožichem.
0: Myslíš, že bude i v kožichu?
1: Já doufám, že bude i v kožichu.
0: Tak jo. No, tak možná někomu to jméno Kellyn nic neříká, tak aby jsme si připomněli, kdo je Kellyn, tak my si ho pojďme teďkon pustit. Tenhle kluk bude hodnotit. Pojďme na to.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stone Chena, jejich Gone, Gone, Gone na Fajnu, 20 minut po 6. hodině. No a před mou chvilkou jsme si tady představili letošní porotu, letošní superstar. Řekli jsme si, že v porotě usedne Palo Habera, Eva Farná, taky Jakub Prachař a dokonce i Kellyn. No, přišly nám dokonce jako nějaký zprávy, koho byste třeba chtěli vidět v té superstar win, ani jsme se na to nemuseli ptát a přišla nám třeba zpráva: ahoj, nechápu, proč je v porotě Jakub Prachař. Měli tam dát Řezníka. Jo, já souhlasím, naprosto. Řezník, tyhle, all the way. Každopádně, taky tady máme třeba zprávu. Příště by v porotě měla usednout Shopaholic Adele. Jasný, jasný. A nebo tady máme zprávu, proč nejste v porotě vy dva? Nedávno jsem slyšel váš hudební počin.
1: A právě proto. Nejsme.
0: Vůbec. No ale počkej, můžeme to zkusit, třeba by nám to šlo. Hele, pustím písničku a ty to hlavně zkus to nějak jako zhodnotit, jo? Představ si, že jsi v porotě, že tam přijde takhle Offenbach, Norma Jean Martinich a začnou zpívat ten jejich Overdrive. Co řekneš?
1: Že je to naprostá bomba. A že to rozhodně budeme hrát na Fajnu.
0: Jo? No. A ještě musí říct to slovíčko.
1: Jaký? Postupujete.
0: Ano.
1: To bude zlatý buzzer.
0: Zlatý buzzer.
1: To není? Nebo je to, je to
0: ne,
1: superstar?
0: Ne, to si
1: nebo...
0: zase pletej s jinou show.
1: No nic, nevadí.
0: A nebo můžeme hodnotit tenhle ten. Sony Fodera Chris, čili jejich My Loving, se postaví na tu hvězdičku, nebo ten křížek, že jo, před tebe. Řekneš, jo, dobrý, dobrý. Víc energie, ale jinak je to fajn.
1: Jako je to fajn, jako na zlatý buzzer to není. Ale postupujou.
0: Postupujou. Tak tyhle ty songy, které tady momentálně postoupily, zemlej okamžik v éteru Fajnu. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: Fajn Rádio.

0: Miley Cyrus, její Jaded na Fajnu. Půl sedmý, aktuální čas. Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Tady jsou tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Jeden kůň dokáže vyprodukovat 15 koňských sil. Tak to potom totálně jako tohle to ztrácí význam, ne? Když se totiž jako řeklo, že Bugatti Veyron má 1200 koňských sil, tak jsme si představili prostě 1200 koní, co táhne povoz. A ve skutečnosti jich má jenom 80, což není zas takovej banger. O mojí oktávce už vůbec nemluvím. Muž jménem Ronald McDonald v roce 2005 vykradl řetězec Wendy's. Tak hlavně, že nevykradl ten mekáč, dezertérství nemají rádi, pouze jenom na vojně. A Američani až donedávna nevěděli, co je to kompot. Jo, všichni známe kompot prostě. Tak jak po nich někdo pak může jako chtít, aby jim na slepý mapě ukázal, kde leží Česká republika? Nejenže ukážou na Grónsko, ale ještě vám řeknou, že se jedná o Československo.

0: Viktor Šín, Anet X, jejich OCD na fajnu. 3 minuty před 7:15, komu po tomhle songu teď naběhlo OCD, tak je nám to velmi líto. Pokud teď přemýšlíte, jestli jste zamkli byt, bohužel vám na tom nedokážeme odpovědět. My pojďme ale teď zkontrolovat, jestli tady jsou nějaký ty dobrý songy. Wendy to čekne, jestli je to v pořádku.
1: Třikrát ano, postupujete.
0: Joeyho End of Beginning, za malý okamžik na fajnu. Nebo taky Ale Farben, která se s náma bude loučit, a to jsme jí tady ještě ani neviděli. Její Baby Goodbye. Za malou chvilku. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Lyže?
11: Happy Sport.
10: Dětské kolo?
11: Happy Sport.
10: Půjčovna?
11: Happy Sport.
10: Servis?
11: Happy Sport.
10: Bazár?
11: Happy Sport.
10: Šťastné dítě?
12: Happy Sport.
10: Happy Sport?
11: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
12: Happy Sport.
13: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Fajn Radio.
18: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine.

0: Ale Farband má totálně pošéfený. Nejenže zaspívá písničku, ale rovnou se u ní i rozloučí. Její Baby Goodbye na fajnu 8 minut před 7 hodinou. Teď podle mě netřeba více slov.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
0: Fajn. Nebo možná přece jenom ještě něco řeknu. Nehrajeme přímo teď, jo? Budeme hrát v průběhu dnešního rána. Někde prostě v mezičase zazní tenhle ten zvuk. Až tenhle ten zvuk zazní, tenhle zvuk motorky, tak 724634634, pokud chcete vyhrát dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Takže to je asi celý. Mandy, chceš tomu něco dodat?
3: Ne, jenom dávejte pozor.
0: Je to tak. Ještě ráno.
1: Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
4: Fajn Radio. Fajn.
5: Sleduj nás na TikToku.
4: Hledej Fajn. Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
6: Už tuhle sobotu 23. května se na stadionu Markéta bude konat 30. výročí světové Speedway Grand Prix. Do Prahy dorazí nejlepší jezdci planety a fanoušky čeká večer plný adrenalinu, nebude chybět ani divoká karta v podobě českého jezdce. Pokud chcete zažít motosport opravdu zblízka, tohle bude jedna z největších akcí, co můžete zažít. Kontroverzní praktiky v Kambodži. Dělníci tam za zhruba $2 na hodinu fyzicky testují nosnost ochranných sítí pro děti na vlastní váhu. Případ vyvolal mezinárodní debatu o bezpečnosti práce a levné výrobě pro globální trhy. Polský řidič kamionu skončil v Británii před soudem poté, co celníci našli v jeho nákladu kokain za víc než 190 milionů korun. Drogy byly ukryté mezi paletami s oblečením značky Skims. Samotná módní značka s případem podle vyšetřovatelů vůbec nesouvisí. Řidič se přiznal a dostal trest přes 13 let vězení.
7: Fajn. Dvě nehody aktuálně hlásí Praha. První je v ulici Limuška. Jsou tady dvě osobní auta v sobě, nahlášena je i překážka na vozovce. Průjezd je možný, ale projíždějte opatrně. No a druhá je v ulici Podbetání. Tady jsou taky dvě osobní auta v sobě. No, pokud možno ulici obejte, nebo tady počítejte s menším zdržením. Nehoda taky v Hradci Králové v ulici Plňáčkova. Tady je taky srážka dvou osobáků. Hlášena je i překážka. Znova opět projíždějte opatrně.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Dobré ráno, čtvrteční ráno na Fajnu pokračuje. 8 hodin, čas, kdy se mnohým z nás o víkendu zdají nějaký sny. Wendy, o čem by si nechala zdát teď?
1: O tom, jak spím.
0: Ano, ano. Tak to jsme na tom stejně. Bohužel nás všechny zklamu, protože jdeme dělat pravý opak. Jdem se probouzet, tak jak to umí Morning Boost. Za malý okamžik, bizár pro dnešní den. A nebo už teďkon třeba Vendin miláček, Alex Warren, anebo taky moje žena, která o tom teda neví, že je moje žena, Sabrina Carpenter. Určitě tuhle písničku napsala pro mě.
1: Chudák, tvoje reálná žena.
0: To ještě není moje žena.
1: No, ale... Chudák, tvoje reálná žena.
0: No, to není. Morning Boost. S Honzou Fikem a Vendy. Fajn.

0: Loi, You Red Eyes. Krásně dobré čtvrteční ráno, 11 minut po 7 hodině na Fajnu. A hele, máme tady zprávu o tom, že fotbalista Neymar byl vybrán na brazilskou soupisku pro mistrovství světa ve fotbale. Avšak k jeho smůle tuhle informaci přebíjí další zpráva o jeho maličkosti, nebo teoreticky spíš velikosti. Fanoušci totiž Neymara natočili během toho, co vykonával velkou potřebu na stadionovém záchodovém zařízení. Chudák Neymar. To je přesně ten důvod, proč jsme měli jako trauma chodit jako ve škole na záchod.
1: Je přesně ten důvod, proč ženy chodí ve dvou na záchod minimálně.
0: Jakože se, jako abyste se bránili, jo?
1: Aby jsme se bránili.
0: Jste měli jako
1: přemahu. Chápeš, Hermiona šla sama na záchod, jak to dopadlo. Ty, teď krása. Vidíš Neymara, jak šel sám a jak to dopadlo.
0: Ty, máš pravdu, svatá pravda. Fuh, jako já upřímně tohle to zažil, protože jsem neznal tenhle ten tvůj lifehack, jo, chodit jako ve dvou. A mám z toho trauma doteď, jo. Já kvůli tady tomu nemůžu ani jako jezdit vlastně s kamarádama na nějaký jako chaty, na nějaký jako výlety, protože prostě nedávám to. Ach jo. Tak pokud potřebujete vykonat potřebu ve škole, tak ve dvou, vždy ve dvou. Jinak buď vás natočí spolužáci, anebo dostanete trola ze sklepení. No upřímně, jako chudák Neymar, takovouhle situaci prostě si nezaslouží ani ten největší šikanátor ve škole, natož ten největší simulant ve fotbale. Je to tak. Oh.

0: pro všechny problémotvůrce. Oli Mars. Flowrider, ale taky samozřejmě song pro všechny, na který dneska nějaký problém vyskočí zpoza rohu nečekaně. Mhm, to se určitě stane. 19 minut po 7 hodině pokračuje Morning Boost. A za malou okamžik pokračuje s tímhletím. Tame Impala, Jenny, jejich Drákula. Nebo taky třeba Bebe Rexha, Faithless. Exclusive new music. Jo, dobře, tak to jsem nějak nedvychytal. No, říkám, ty problémy vyskočí zpoza rohu nečekaně, nic o tom nevíte. A já jsem to totiž nepřetočil na ten drop, který vás měl jako nalákat na to, že to je jako dobrý song. Tady musíme poslouchat ten začátek.
1: Ale tak ho prodej.
0: Pořádně. Ten začátek je vlastně to nejlepší na tom songu, jo? To je jako, že fakt si to nenechte ujít, ten začátek hlavně, protože ten je fakt nejlepší. A máte dobrý to, že vlastně, teď jsem to pustil jednou a za chvilku to budete moc slyšet ještě jednou.
1: A to se co, Horste?
0: Vyplatí. Morning Boost.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
16: Fajn Rádio,

0: Zerb Coldplay, jejich Feels Like I'm Falling in Love na fajnu, 7:30 aktuální čas. Dámy a pánové, je to tady. Blíží se finále soutěže Miss Czech Republic 2026. V sobotu 23. května uvidíme, kdo zvítězí. Každopádně my si říkáme z Wendy, že jakoby vyhrát nebo prostě zúčastnit se takový soutěže není v podstatě nic těžkého. V podstatě vám stačí jako představit se, říct, odkud jste a říct Czech Republic. V tom to celý spočívá. No jen se na to podívejte, jen si to poslechněte.
1: Jitka Váková, 18 Czech Republic! Jitka Nováčková, 19 Czech Republic! Teresa Chabuská, 22 Czech Republic!
2: Gabriela Kratochmílová, Fotěboř, Czech Republic! Gabriela Franková, do Czech Republic!
3: Nikol Švantnerová, 23 Czech Republic!
0: Dobrý, to stačí, prostě chápeme to, ne? Czech Republic! Czech Republic! Takže, dámy a pánové, kašleme tady na nějakou 2026 oficiální mistrovství nebo něčeho takového. Prostě pojďme udělat naší Miss Czech Republiky, našeho rádia. Nejenom Miss, ale i Missáka. Jediný, co teď potřebujeme, je, abyste nám na číslo 724634634 poslali hlasovku, kde říkáte Miss Czech Republic. A ještě před to říct, odkud jste.
4: No a můžete i věk, jako, ale to už je jenom jako...
0: Ne, to zase
4: tak
0: ne. Tolik informací o vás nepotřebuje.
4: Takže řeknete celé jméno, odkud jste a že jste z Czech Republic.
0: Wendy, udělej názornou ukázku.
4: OK. Vendula Kožíková from Kroměříž, Czech Republic.
0: Jo, přesně tak. Tak čekáme na vaše hlasovky. Chceme vědět, kdo tady nakonec získá titul Miss Czech Republic na fajnu. Je to tak, pojďte dát vědět, pojďte poslat svoje hlasovky. Hold

0: Weekend, jeho Blinding Lights na Fajnu. 7:45 aktuální čas. A my stále hledáme Miss Fajn Radio. Je to tak, před mnou chvilkou jsme říkali, ať nám pošlete hlasovku na číslo 724634634 přes WhatsApp a v té hlasovce ať zazní vaše jméno, bez příjmení, odkud jste a hlavně Czech Republic, protože přece jenom jakoby to říká každá miska, každý soutěži, odkud je, to potřebujeme my. Takže ještě jednou, Wendy, názorná ukázka, jak to má vypadat ta hlasovka.
1: Vendula from Czech Republic. A taky ještě Kroměříž.
0: Takže pojďte poslat kudle hlasovku, za malý okamžik se na ty hlasovky podíváme, rozsoudíme, kdo bude samozřejmě nejlépe intonovat Czech Republic. O tom to celý je. Takže 724 634 634. Pojďte poslat svoji hlasovku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
11: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
12: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Atención, señoras y señores!
15: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
14: La Tropical!
15: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
14: Yes,
15: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
14: Awarashar!
16: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
17: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
16: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
17: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
18: Fajn Rádio.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other na Fajnu. 8 minut před 8 hodinou a my stále hledáme misku nebo misáka dnešního rána. Soutěžíme pomocí hlasovek, kde se stačí jako představit a říct, odkud jste, tak jako správná mis. No, takhle. Nám přišly nějaký ty hlasovky, soutěžní hlasovky. My si je teď jednu po druhý pojďme prostě poslechnout. Takže soutěžící číslo 1 zní následovně.
1: Michael from Czech Republic!
0: Dobrý.
2: Silnej kandidát.
0: Prožitý. Takže můžete hlasovat pro číslo 1, 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4. Číslo 2 zní následovně.
3: Simona Ostava Czech Republic!
0: Číslo 2, 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4. I pro tohle číslo můžete hlasovat. Pojďme na číslo 3.
4: Ahoj, jsem Bára from Czech Republic.
0: Oh, no, dobře, dobrá intonace Czech Republic. Číslo 3, 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4. Pojďme na čtvrtého kandidáta.
5: Phantomas from Czech Republic.
0: Dobrý. Teď nevím koho. Jako nevím. Phantomas to zandal. No, lidi, bude to na vás.
2: Ale já mám ještě jednoho.
0: Máš ještě jednoho?
2: Mám ještě jednoho.
0: OK.
2: Takže to je pětka?
0: Pětka.
2: Tak pojďme na něj, hele.
6: David Král. From Brandýs nad Labem. Czech Republic.
0: Brandýs nad Labem. Vámos. No lidi, je to na vás. Kdo získá titul misáka Fajn rádia dnešního rána? 724-634-634. Stačí napsat číslo, které bylo ke každému soutěžícímu přiřazeno. Pokračujeme dál, tady je Kendrick Lamar.

0: Don't stop it, morning boost. Na fajnu. Dvě minuty před 8 hodinou. Nic, dámy a pánové. Dámy a pánové. Máme tady vyhlášení dnešní Miss Fine Radio. Dávala ta věta smysl? To nevadí. Každopádně před malou chvilkou jste měli možnost zúčastnit se dnešní, jako naší takový srandovní mis prostě věci. Měli jste poslat hlasovku, říct, odkud jste, říct taky, že jste z České republiky, říct vaše jméno. My jsme tady vaše hlasovky před malou chvilkou pouštěli, hlasovali jsme a máme tady umístění. Takže na třetím místě se umístila Simona. Simona, která má tady na profilovce Baník Ostravy, ale proč ne?
1: Simona Ostrava, Czech Republic.
0: Gratulujem, Simono, bereš třetí místo. Koho pak tady máme dál?
2: Na druhém místě se umístil někdo z Brandýsa nad Labem.
0: Hej!
3: David Král. From Brandýs nad Labem, Czech Republic.
0: Hej, Davide, jsi pak král. Hej. No a pozor, máme tady první místo. Miss čtvrtečního rána se stává Baruška!
4: Woo! Ahoj, jsem Bára from Czech Republic!
2: Gratuluje! Kromku ani peníze, ani vlastně žádnou výhru nemáme, tak...
0: No.
2: Tak to je vše.
0: Jediný, co vám teď můžeme nabídnout, jsou reklamy, tak si to užijte.
5: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
6: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz, někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
0: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumím.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Fajn Radio. Jsme online. Online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: V hlavním městě Litvy včera zastavili dopravu a uzavřeli letiště kvůli podezření na narušení vzdušného prostoru. Úřady vyhlásily pohotovost po tom, co radary zachytili neidentifikovatelný objekt poblíž hranic s Běloruskem. Situace se po několika hodinách uklidnila a provoz se postupně vrátil do normálu. Jedna restaurace ve Španělsku zavedla neobvyklý pravidlo pro hosty s neomezenou konzumací. Pokud zákazník po jídle zvrací, může dostat i pokutu. Podnik tím reaguje na případy extrémního přejídání a chce podpořit zodpovědnou konzumaci. Nová řada Superstar už zná porotu. Vedle stálic usedne na stůl například Kellyn, Jakub Prachař, no a taky jsou menší spekulace o zapojení Evy Farný.
16: Fajn.
0: Jak jako malý spekulace? Myslíš, že tam pak bude?

Každopádně krásné dobré ráno. O čem rozhodně spekulovat nebudem, tak to je soutěž o lístky na MotoGP, která proběhne už během téhle hodiny. Buďte ready. Pokračujeme dál. Před náma třeba Dua Lipa, taky Sune Fodera, D.O.D. jejich Poppy Back Song. Tak, co víc k tomu říct? Prostě hezký ráno. Jdem na to.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Backshomp, jejich Think About až na fajnu, 13 minut po 8 hodině. Zvuk motorky zazněl, to znamená pouze jedno jediné.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
0: Je to tak, 19. až 21. června proběhne MotoGP v Brně a my rozdáváme každý den od pondělí do pátku lístky. Dva lístky každý den, dva zlatý lístky každý den, dva zlatý třídenní lístky každý den. A kdo bude soutěžit dnes, tak to je posluchač Michal, který se nám dovolal. Krásné ráno.
3: Ahoj, krásné ráno.
0: Čau, tak co, jak zatím dnešní den, jak to zatím jde?
3: Hele, zatím celkem dobrý, svítí pěkně sluníčko, takže je docela fajn.
0: Máš dneska nějakou práci?
3: Mám, bohužel.
0: Bohužel, dobře. Tak snad se ti ten den zlepší minimálně s třeba těma lístkama, který snad třeba vyhraješ. Jsi připravený?
3: Jsem.
0: Hele, buď můžu dát otázku já, která je ohledně MotoGP, anebo může dát otázku Wendy, která je ohledně našich hot news. Co si vybereš?
3: Ale já bych zkusil na to MotoGP.
0: Na MotoGP.
4: OK.
0: Tak jo. Tak jsi připravený, můžem jít na to. Jdem na to. Dnešní čtvrteční otázka zní. Jak se lidově říká nejatraktivnější a nejnavštěvovanější divácké tribuně na Masarykově okruhu? Za A. Cčko. Za B. Tribuna na kopci a bez výhledu? Nebo za C, tribuna sever?
3: No, myslím, že je to to Cčko, jestli se nepletu.
0: Počkej, Cčko jakože Cčko nebo za C?
3: Jakože Cčko jako Cčko.
0: Takže jakože za A. Za AC.
3: Jo, ano.
0: Aby tady nedošlo k nedorozumění, chápeš? Takže mám označit A. Cčko.
3: Ano.
0: Označuju tady Cčko, teda jako Ačko.
4: Ježiš, to je napínavý fiky.
0: Míšo. Jedeš na MotoGP!
3: Gratulujem!
0: Let's go!
3: Díky. Díky moc.
0: Já úplně slyším tu tvoji radost v tom hlase.
4: Ty jsi nám už trošku prozradil, koho by si chtěl vzít sebou, tak pojď to prozradit i divákům, kdo s tebou na to MotoGP pojede.
3: Vezmu sebou dědu, který je fanda.
0: To je hezký. No tak jo. Míšo, gratulujeme moc. Vydrž nám na dráti, my si od tebe vezmeme potřebný údaje a užijte si to s dědou.

0: Jasne, díky moc ešte jednou.
1: Tak čau.
2: Čau.
0: Ahoj.
1: To byl Míša, který vyhrál dvě zlatý třídenní vstupenky na MotoGP. Pokud to nevyšlo dnes, tak zítra poslední příležitost.
3: Grand Prix České republiky. 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Ladíte čtvrdeční Morning Bush na fajnu. Tohle je Sombryho, 12 to 12, 20 minut po 8 hodině. A my si pojďme pustit další songy, které budou znít následovně. Novinka, kterou má na svědomí Danny Hudson.
1: By the way, viděl jsi, co udělal na socky?
0: Ne.
1: On normálně položil telefon na, na tramvaj.
0: A běžel za ní.
1: No, jel na kole vedle ní.
0: Dobrý. A jako si tím promoval tenhle song? Tenhle?
1: Mm-hmm.
0: On my way, teď
1: on
0: to chápu.
1: Už to, oh my god.
0: Tady je úplně geni, to je úplně level myšlení tisíc. Takže Danny Hudson, jeho On My Way. Kdo je na svý cestě určitě, tak to je Míša, který, Míša do Brna, který vyhrál lístky před malou chvilkou do Brna. Každopádně, One More Time. Vyhrávat lístky budeme ještě jednou zítra. A One More Time za malý okamžik v podání Robina Schulze a Felix Jane Alidy. Tenhle song za malý okamžik. A pak se mrknem na to, co je novýho v kinech. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Fajn Radio.
9: Fajn Radio.
8: Instagram.
10: YouTube.
8: TikTok.
10: Co je zrovna teď in.
9: Fajn Radio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn?

0: pokud možno krásný čtvrteční ráno. Tohle jste Robin Schulz, taky Fliction a Lidaj One More Time. Song, který nás takhle po ránu doprovází v čase 8:30. No, vzhledem k tomu, že je čtvrtek, znamená to nový filmy v kinech.
1: Jak říkal Honza, každý čtvrtek nový filmy. Jeden z nich se jmenuje Pasažer, neboli v angličtině Passenger, pokud byste chtěli. Je to horor, takže hororoví nadšenci, poslouchejte. Je to o tom, že jedete prostě dlouhou cestou a pokud v té cestě zastavíte, tak si vás najde nějaká entita, která vás potom pronásleduje už jako dlouhou dobu. Je to takový psychologický, nebojte se ani o jumpscary, mě jeden dostal už přímo v traileru. Myslím si, že to bude fajn, AI tomu dává 64% a já tomu prostě věřím.
0: Já teda musím říct, že dlouhá cesta už sama o sobě jako pěkný horor. Jako jestli tam jsou ještě nějaký takovýhle strašáci, tak potěš pán Bůh. Dobře, děkujeme Wendy. Já tady mám samozřejmě film, který nemůžeme opomenout a to je samozřejmě Mandalorian a Grogu, jo? Ze Star Wars, prostě příběh. Zlé Imperium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušený po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží ochránit všechno, co jako, za co povstalci bojovali. Proto požádají o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, který ho hraje Pedro Pascal. V podstatě v tom filmu ale Pedro Pascal není vidět, protože má na sobě celou dobu helmu. Nevadí. Takže tohle je velká věc, já se na to chystám dneska večer, tak ještě, aby jsme přesvědčili třeba vaší přítelkyni, aby na to chtěla jít s váma, bude tam takový ten zelený roztomilý skřítek.
1: A to jako, to už musíte chtít do toho kina.
0: Přesně, jako teď už prostě musíte. No, takhle. Mandovi je jedno, jestli vás přinese živé nebo studené, nám to jedno není. A z nás by měl Mando radost. My totiž vždycky všecko přinášíme vždycky hot a vždycky fresh.

0: Krásné čtvrteční ráno, tohle byl Miles Smith, jeho Nice to meet you, 2 minuty před 8:45. Pokračujeme dál za malý okamžik se songem, úplně s novým songem, který tady v rámci Fajnu máme. A zní takhle. Bella Kay, její I love it. V podstatě v tomhle songu zpívá jenom o tom, jak něco má ráda. Wendy, co miluješ ty?
1: Spánek.
0: Dámy a pánové, jakoby takhle. Já se dneska ptám Wendy na různý jako otázky. Každá její odpověď je prostě spánek. Jo? Kdo tě šikanoval na základce? Spánek. Kdo tě dluží prachy? Spánek.
1: Ale spánek mě hodně šikanoval na základce.
0: To věřím. K jakému moderátorovi vzlížíš? Ke spánku? No tak jo, ale dobře. Tak to bychom měli. Každopádně, jaký song tady zazní dál? Říkám, to by to nebylo ráno, kdyby tenhle song nehrál. A já vím, že už se někteří báli, že nezahraje. Nebojte, prosím vás. Tate McRae, Just Keep Watching, za chvilku. A až ty songy skončí, tak Wendy půjde spát. To je jasný. To je jako jistě dneska jasný, takže Wendy půjde spát. Morning Boost. Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
7: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
16: Fajn Radio.
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.

0: její I love it, I love it, I love it. To je přesně to, co jsem si říkal o dnešním ránu. Každopádně, 6 minut před 9 hodinou znamená pouze jedno. Morning boost je pro dnešek u konce. To jo. Jo, dneska jsme stihli zase spousta věcí. Řekli jsme si například, že fotbalistu Neymara natočili fanoušci na záchodě. Při tom, když vykonával jistou potřebu. Já nechápu, proč se furt dělají jako takový ty kabinky, kde máš jakoby dole místo a nahoře místo a můžu ti tam kdokoliv jako takhle kouknout. To je jako fakt, jestli něco bychom se měli jako, jako prostě z dnešního rána odnést, tak ať už se přestanou vyrábět takovýhle jako kabinky, jo? Prosím, prosím pěkně. No nic, to je od nás všecko. A jako řešili jsme i víc věcí, ale jako prostě tohle to bylo fakt důležitý. Našli jsme třeba i misku dnešního rána, jo? Vendy to není.
1: A dost.
0: Tak zase zítra. Zítra je pátek, no tak to si užijeme. To si to užijeme. Mějte se krásně a snad za chvilku už Andrea Koučka, která tady pořád není. Nevím, kde lítá. Tak čekis.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě pana vosotros. Morning Boost. Fajn. Let me tell you.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Fajn Radio. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: American Airlines obnoví přímé lety z Prahy do Filadelfie. Létat se bude každý den a linka se vrací po několika leté pauze. Cesta potrvá necelých 9 hodin a cestující se přes Filadelfii snadno dostanou i do dalších měst po celé Americe. Přímý spoj odstartuje ještě v květnu. Po dlouhém právním sporu se Fortnite vrací na iPhony a iPady. Populární hra byla stažená kvůli konfliktu mezi Applem a Epic Games ohledně plateb v aplikaci. Teď už si ji hráči znovu můžou stáhnout a téměř všude ji používat. Adéla v rozhovoru pro Rapper magazín otevřeně mluvila o tom, co jí naučilo přátelství s Demi Lovato. Podle ní je dnes nejdůležitější chránit si svůj klid, netrávit tolik času na sociálních sítích a soustředit se hlavně na to, co člověka baví a posouvá ho dál.
1: Fajn.
11: Hezké ráno, než to tady společně odstartujeme, mrkneme se rychle na dopravu. D5, 36. kilák, trasa Praha-Rozvadov, tady se hlásí nehoda dvou osobáků, tak opatrně, stejně jako Praha ulice Bělohorská, i tady se bouralo, je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. Zdržíte se na D2, 59 km, trasa Brno-Lanžot, tady probíhají nějaký práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřený, mělo by se jednat o opravu mostu. Tak pozor, opatrně a nikam nechvátat.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Music Boost.
13: Music Boost.
14: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
11: Máme tady start dalšího dopoledne, proto jsem tu já, Andrea, a dnešní Music Boost. Dneska to prosím vás bude hodně zajímavý, teda jako vždycky. Ovšem dneska tu nebudu úplně tak sama, ale to se nechte překvapit, nebudeme předbíhat, protože teď startuje Gimme 5. 5 songů na dnešní rozjezd.
1: Music Boost.
0: Gimme 5.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu v Music Boostu zavíráme s Farukem jeho Pepas. Máme tady další dopoledne. Čtvrteční, čtvrtek je prý malý pátek, tak si to sakra pojďme užít. Já vám přeju jen to nejlepší dopoledne, doufám, že vám dneska všechno vychází, že ten start toho dne prostě je dobrý. A jestli ne, tak já slibuju, že vám to za chvilku zlepším, jak songama, tak vlastně i takovým menším překvapením. Dneska tady nebudu sama, nebo aspoň ne nějakou chvilku. Budeme tady mít dneska hosty. Já vám vždycky, když mám nějaký hosta, dávám možnost, abyste to zkusili uhádnout, jo? Takže i dneska dáme takovou menší hádanku. Dobře, budeme mít hosty, dva. Jedná se o českou kapelu, která vznikla v roce 2016 na Vysočině. To by vám mohlo pomoct. A co, je, co by vám taky mohlo pomoct, je taková indicie, že zhruba 3 týdny zpátky vydali novej song. No, tak mi pište 724-634-634. A mezi tím Kato, taky Johnny, Turn the Lights Off. A nebude chybět ani Sombro a jeho Back to Friends. Tak za chvilku.
1: Je 6.42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Acema. Jde to i bez banky.
15: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
16: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
17: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
16: na akci Letňany nejen dětem.
17: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
16: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
17: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
16: tombolu z dárky
17: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
16: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
17: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
18: Fajn Rádio.

0: je blízko od poetiky. Song, který vyšel skoro před měsícem.
1: Když jsi blízko, tak všechno mám.
0: Já vždycky přemýšlím, o čem se tam jakoby konkrétně jako zpívá, jako o co tam jde. To by se té poetiky taky někdo mohl zeptat, jo, o čem je ten song, ne? Irčo, prosím tě, zavolej poetice. Ha, už jsou tady. Já vás tady, kluci, vítám, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, všichni zdravíme i tebe.
0: Milí posluchači ve studiu, Ondřej Brejška a Dave Macu.
2: Přesně tak, ahoj.
0: Jsem si to příjmení trénovala, ale zvládla jsem to. Kluci, no tak pojďte nám teda říct, o čem je ten song, kde vlastně byla ta prvotní myšlenka?
2: Ta prvotní myšlenka, nebo ta písnička vznikla ve Varšavě na takovém songwriting campu našeho vydavatelství a polského vydavatelství Universal a rumunského a prostě z celé Evropy. A tak jsem to tam dělal společně s jedním Rumunem, Němkou a s Polákem ten song. A vlastně potom vznikla napřed polská verze, kterou vydal Dominik Dudek a já jsem si vydal s klukama v kapele právě Blízko, který je vlastně o vztahu, o tom, jak je člověk šťastný a už nehledá nic víc. A viděl jsem, že to lidi přejímají i třeba na domácí mazlíčky, že mají třeba videa i se psem, že mají jakoby vedle sebe toho psa třeba a že nehledá nic víc, tak to mi přišlo cute. To jsem ani nezamýšlel, jako popravdě, když jsem to psal.
0: Takže je to možná první oficiální song pro domácí mazlíčky.
3: Pro pejskaře.
2: Ano.
0: Ještě mě zajímá, pro mě jako pro lajka, jak dlouho jako vzniká takovej song, jo? Jako se říkám, někdo to musí napsat, někam to prostě musíte hodit, někdo to k tomu musí dát nějaký zvuk. Jak dlouho jako ta časová doba je jednoho songu přibližně?
2: No, to záleží, protože někdy se to sekne na mě, že píšu dlouho text, někdy se s tím moc jako se v tom babráme a někdy se zase nejsme spokojeni třeba úplně s tím, s tou finalizací, takže se to furt vrací k tomu, já nevím, mixu, masteringu. Jsou songy, které jsou napsané třeba za hodinu a jsou songy, které se píšou a mixou takhle třeba půl roku klidně. Některý dokonce na naší poslední desce tak vyšly asi po 4 letech, co existovali, že se tak nějak jako za nama tahli, že už jsme si řekli a dost a dodělali jsme.
0: OK, kluci, 724634634, jestli máte vy na poetiku nějaký otázky, tak jsem s nima. Prosím vás, ať to není chlíplý něco, co se týká branže, něco klidně z osobních životů, ale pojďme se teda kluku zeptat, když máme tu šanci.
4: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle.

0: la la la la. Tohle je Kellyn, taky Sofie, nejich pistácie. Vy si dáváte dnešní Music Boost na fajnu, no a já říkám opět, že tu dneska nejsem sama. Dneska tu mám dva kluky, jsou to sympaťáci, jsou to kluci z kapely Poetika, Ondřej a Dave. Kluci, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Kdyby náhodou někdo teď naladil, tak aby věděl, co se tady děje, jo? Máme tady pár otázek od posluchačů, tak jdeme na ně.
1: Yes.
0: Kluci, vykradli jste někdy někomu song, ptá se Petr.
2: Jo, ale nikdy jsme ho nevydali, to se stává prostě... Že vymyslím úplně geniální melodii, přijedu do studia nadšenej a kluci mi řeknou, kámo, to je Beyoncé. takže stává se to, protože člověk něco slyší, neuvědomuje si to, ale nikdy jsme to nevydali. Jakoby, okay. Že bychom něco vědomně vykradli a pak z toho nějak jako těžili, profitovali, tak to ne.
0: Mm-hmm. Bude nějaký koncert? Další otázka.
2: Bude. Davide.
1: Bude teďka v sobotu tady v Praze. Nevím, kde přesně teda. Ale v Praze.
2: V Praze.
1: Víc informací prostě na našem Facebooku, Instagramu, webovkách.
2: Máme jich tam hromadu těch koncertů, yes. A tady tohle ten je nejbližší, takže pokud chcete vědět, kde budeme dál, tak to máme na Instagramu nebo našich webovkách.
0: Yes. Super, máme tady taky zprávu od nějaký posluchačky, že jste super, že vám moc fandí, ale že by to chtělo více songu.
2: Děkujeme a bude víc songů. Teďka tvoříme jak diví, takže je to hromada nachystanýho, co bychom chtěli vyhodit ven, takže se určitě má na co těšit.
0: No a Lucka se ještě ptá, jestli se někdy hádáte, jestli je vztah v kapele něco jako manželství.
2: To je asi jako, jsme čtyři v kapele, takže to je jak mít čtyři holky prostě, no. A zkoušet s něma nějakým způsobem fungovat.
1: Já jsem dneska říkal, že mít kapelu je jako mít vztah se třema dalšíma chlapama, což je náročný.
0: No, já mám doma jednoho a stačí to, takže no. To nedokážu představit. Ale řekněte mi ještě, kdo je nejnáročnější z vás?
2: Skrze co?
0: No, nějaký ty třeba konflikty, no, nebo jako někdo, kdo, jestli je tam někdo, kdo potřebuje třeba něco pořád jako řešit, nebo takovej ten, jako jo, prosím tě.
1: Já si myslím, že my jsme všichni tak jako docela v chillu.
2: Takže jo,
1: tak jako nějak,
2: každý ho štve něco jiného, že to, co je úplně v ostatním jedno, tak toho jedno úplně nejvíc vytáčí na světě a zase ten jiný člen té kapely, tak má zase úplně jiný segment, který ho jako totálně jako nenechá v klidu a v ostatním je ukradený. Takže,
0: no
2: takže
0: tak to je jako manželství, tak jo, jo, to jsme si odpověděli.
2: Takhle to máme, no. Fajn.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
9: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Fajn Radio.
16: I'm Lily Bean.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: Music.
19: Fine.

0: Kdo poslouchá pravidelně, tak ví, že tohle je můj nejoblíbenější DJ, říká si Purple Disco Machine. My si ho dáváme v Music Boostu na Fajnu. A s náma pořád ještě chvilku Ondra a Dave z Poetiky.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Já jsem říkala klukům, že jsme tady vlastně na Fajnu ještě nikdy nezažili takový ten moment, kdy nám tady živě někdo jako tu písničku hraje. No a protože jsem viděla, že kluci mají sebou kytaru, tak jsem si říkala, že bychom jakoby tu premiéru tohodle jako tady dneska mohli udělat. Takže kluci, jste jako ready? Zvládneme to?
2: Jsme nejvíc ready a zahrajeme kousek našeho nového singlu Blízko.
0: Takže 21. května premiéra Eteru Fajn Ráda, kdy poprvé tady živě někdo hraje.

0: A tak to bylo hezký.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ono to ještě pokračuje, máme to na YouTube, když to...
0: Takhle, my to tady posluchačům celý hrajeme, samozřejmě. Už to máme v playlistu, takže...
1: Nice, tak super.
0: Toho se nebojte. Kluci, vy jste mi slíbili, nebo neslíbili, dovolili, abych já tady mohla něco propálit?
1: Ano.
0: Milí posluchači, já tady můžu dneska propálit, že kluky čeká Lucerna!
1: Yay. Přesně tak. A není to ledajaká Lucerna, je to... 10 letům Poetiky, protože Poetika byla založena v roce 2016, takže máme jubileum a tak to oslavíme na podzim v Lucerně. Za chvilku se budou dát kupovat i lístky, budeme to mít na našich sockách, na Instagramu, Facebooku, na webu, takže to sledujte, během následujících pár dnů, tak to bude možnost koupit a budete tam moct slyšet úplně nové věci, ty věci, které znáte a věci, které už dlouho nehrajem, jako abychom tak nějak jako se retrospektivně vrátili v těch 10 letech zpátky do minulých.
0: Super, kluci, já vám moc děkuju za to, že jste dneska k nám dorazili. My určitě budeme sledovat webovky, vaše socky a na podzim teda dobijeme Lucernu.
1: Přesně tak, děkujeme moc.
0: Mějte se, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: No a my pokračujeme.
3: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle.

0: Na fajnu, Music Boostu uzavíráme první společnou hodinku, byla to doslova hodina plná poetiky. Musím říct, že mám takyhle zpestření ráda, hele, dva pěkný kluci a ještě kluci, který umí hezky zpívat. Jo, proč ne? Další hoďka sice bude bez kluku, ale já si poradím, tak laďte fajn.
1: Fajn, tři dny, jeden okruh, tisíce fanoušků.
2: A rychlost, ze které ti spadne brada.

0: na fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
1: Fajn rádio. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in Fine Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Už tuhle sobotu 23. května se na stadionu Markéta bude konat 30. výročí světové Speedway Grand Prix. Do Prahy dorazí nejlepší jezdci planety a fanoušky čeká večer plný adrenalinu. Nebude chybět ani divoká karta v podobě českého jezdce. Pokud chcete zažít motosport opravdu zblízka, tohle bude jedna z největších akcí, co můžete zažít. Kontroverzní praktiky v Kambodži. Dělníci tam za zhruba $2 na hodinu fyzicky testují nosnost ochranných sítí pro děti na vlastní váhu. Případ vyvolal mezinárodní debatu o bezpečnosti práce a levné výrobě pro globální trhy. Polský řidič kamionu skončil v Británii před soudem poté, co celníci našli v jeho nákladu kokain za víc než 190 milionů korun. Drogy byly ukryté mezi paletami s oblečením značky Skims. Samotná módní značka s případem podle vyšetřovatelů vůbec nesouvisí. Řidič se přiznal a dostal trest přes 13 let vězení.
1: Fine. Music.

Další hodinka v News Expressu s náma. Máme tady návrat superstar, tak si řekneme třeba, kdo letos usedne v porotě. Taky zdrbneme Harryho Stylese, ten má totiž teď menší fuck-up u svých fanoušků. Završíme to lubrikou, no samozřejmě playlistem Fine Rádia. No a taky máte pocit, že by to chtělo, já nevím, nějakého DJe? Víte, aby se to ten dnešek trošku jako rozproudil. Nějakého DJe třeba, který se jmenuje za Focus? No, zkusím ho zavolat.

Lady Gaga i Dead Dance na Fajnu. Přesně ve čtvrt na 11. Znáte takový ten pocit, jak si někdy myslíte, že jste za něco vyhodili peníze z okna? No, tak to teď zažívají fanoušci Harryho Stylese. Koncert Harryho totiž v Amsterdamu přinesl fanouškům, který si koupili VIP lístky, takový trošku ne-VIP zážitek, trošku ve stylu jako zaplať si výhled, ale neber si ho pak osobně. Jde prosím vás o to, že lidi s těma drahýma stupenkama vlastně nic se neviděli. Byly tam takový masivní konstrukce, pódiový, různý lávky, přemostění, prostě kvůli těm efektům, zkrátka VIP vstupenky nic neviděli. Ty klasický ano, ty jo. Samozřejmě teď se to jakoby různě řeší. Harry se k tomu nejdřív vyjádřil tak, že to byl jako vlastně záměr, že vlastně si přál, aby ten koncert vypadal z každého úhlu jinak. Což sice je hezký, hezká myšlenka, akorát on z tohohle VIP úhlu nevypadal nijak. Takže teď se to jakoby ještě organizátoři tohle řeší se, jestli se budou lidem vracet peníze nebo nebudou. Já si ale myslím, a opravdu to tak někdy je, že někdy ty klasické lístky jsou lepší jak ty VIPka. Ne vždycky to tak je, ale prostě opravdu zažila jsem případy, kdy opravdu vy se připlatíte za to VIPko, ale vlastně si říkáte, ty brďo, kdybych já tamhle stála u toho podu jak všichni, tak jsem měl ještě na nájem a ještě jsem si užil koncert.

0: Nobody Soldier, tohle je Hozier. Tohle taky čtvrteční Music Bus na fajnu. No a já doufám, že jste včera pořádně fandili. No a fandit jste asi museli, protože jsme to sakra včera s tou Itálií vyhráli 3-1, neskutečný zápas. Doufám, že ale fandit budete i dál, teď máme takovou menší pauzičku. Budeme hrát totiž až v sobotu se Slovenskem. S tím Slovenskem je to tak vždycky trošku smutný, nevím, jestli to vnímáte taky, protože jsou to takový naši jako bratři, že jo, tak je to takový divný proti ním hrát, ale prostě tak to je, jo. Jednou jsme se rozdělili, tak... Takhle musíme asi brát. Stejně jak Irča řekla před chvilkou ve studiu, v sobotu budeme opět rozdělovat národy. No, tak doufám, že u toho budete taky a že budete pořádně fandit. Za chvilku si dáme Justina Biebera, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. A Don't Worry, oh, Don't Worry, to zpívá Leony. Tak dávejte fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: CZ. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
2: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Yeah. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
11: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
10: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
11: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Fajn Radio.

0: na fajnu, Trevor Daniel, taky Shigala, It's a Feeling. No, protože máme tak lehce po půl desátý. Co po půl desátý, po půl jedenáctý. Tak nás čeká.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Pojďme si říct, že takovej sex po třicítce je jako aktualizace telefonu. Člověk už nečeká zázraky, hlavně když se to neseká.

0: Alex Veron. Music Boostu na Fajnu krátce před 3:45. No a nezastavujeme vůbec. Za chvilku Mark Smith, jeho Stargazing. Song o osudový lásce, hodně zamilovaný song. Takže pro všechny z vás, kteří prostě tuhle písničku potřebujete. A taky si dáme našeho Dannyho, Danny Hetzman, jeho OMV. Prosím vás, to je zkrátka On My Way, to jsem se zkoukou zjistila, jo? Znamená to, když spěcháte za člověkem, na kterém vám záleží. Tak o tomhle bude Danny za chvilku zpívat. Na Fajnu. Music Boost.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
11: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Fajn rádio. Fajn.

0: Danny Hudson, jeho On My Way, na fajnu, 6 minutek do 11 hodiny, no a já už můžu oznámit, možná jste to viděli na sockách, možná ne, že nás čeká návrat. Jo, tak kdo už podle znělky poznal? Čeká nás návrat Superstar. Já nevím, jak vy, já z toho mám fakt velkou radost, protože už je to fakt dost dlouho, kdy jsme vlastně poslední Superstar měli. Nova to oznámila, včera dokonce na sockách všude na mě vyskočili vlastně porotci, na koho se můžeme těšit. Letos by to měl moderovat Leoš Mareš, mezi porotce usedne třeba zpěvačka Eva Farná, Paolo Habera, ta klasika, bez Palíčka, by to nešlo. Co mě mega překvapilo, je třeba Jakub Prachař, který tam taky bude dělat porotce. Ten by tam podle mě mohl dávat takový trošku ty vtipný vsuvky, takový to odlehčení, myslím si, že takový ten jistý komik, na který se můžeme těšit. No a kdo mě nejvíc překvapil a vás 100% překvapí taky, je rapper Kellyn. Mamma Mia, Kellyn bude prostě v porotě letošní Superstar, která bude startovat na podzim. Chápete to? Já se mega těším a hlavně se těším na tohle, až pojedou všichni na sockách. A teď všichni. Tak ještě ne. Už jsem to dlouho neslyšela. A nedělejte, že to neznáte. A.
1: Tisíc kroků od vzpomínok, somán kusok od mojho sna.
0: Příběh nekončí, tak prosím vás, tohle nás čeká na podzim tohoto roku. A já mám fakt radost. Tohle.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Fajn Radio.
7: Okay, ready?
8: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
7: Duh.
8: Hledej Fajn Radio.
6: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia CZ.
9: V hlavním městě Litvy včera zastavili dopravu a uzavřeli letiště kvůli podezření na narušení vzdušného prostoru. Úřady vyhlásily pohotovost po tom, co radary zachytili neidentifikovatelný objekt poblíž hranic s Běloruskem. Situace se po několika hodinách uklidnila a provoz se postupně vrátil do normálu. Jedna restaurace ve Španělsku zavedla neobvyklý pravidlo pro hosty s neomezenou konzumací. Pokud zákazník po jídle zvrací, může dostat i pokutu. Podnik tím reaguje na případy extrémního přejídání a chce podpořit zodpovědnou konzumaci. Nová řada Superstar už zná porotu. Vedle stálic usedne na stůl například Kellyn, Jakub Prachař, no a taky jsou menší spekulace o zapojení Evy Farní.
10: Fajn. A v rychlosti mrkneme i na silnice, opatrně D52, 20. kilometr, trasa Brno-Pohořelice, tady je odstavená dodávka, tak se pokud možno tomu pojďme vyhnout. Ulice Bratislavská v Brně hlásí nehodu dvou osobáků, stejně jako v Praze ulice Bubenišský tunel, tady počítejte s větším zdržením, je tady dokonce neprojezdný levý jízdní pruh. No a ulice Husova v Lounech hlásí havárku osobáku.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Music Boost.
12: Music Boost.
13: Music Boost.
8: Andrea Kautzka.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
10: Kim Kardashian a její spodní prádlo. Tohle bude velký téma 11. hodiny, dámy a pánové, jo? A ne kvůli kalhotkám do basy. Takhle vás hezky natýzuju a vy se pohodlně usaďte a počkejte si na to. Ale teď už třeba Kygo, One Republic, Chasing Paradise.
6: Music Boost

0: Dohráva nám Loj, její Red Eyes. Dáváte si dnešní čtvrteční dopoledne, dáváte si ho s Fajnem. No a na Fajnu vám chceme o něčem říct a zároveň vás trošku tak jako natýzovat na takovou soutěž.
1: Možná právě ty budeš pro někoho ta správná schoda. Máš to v sobě.
0: Máš to v sobě. Hledají se dárci kostní dřeně. V následujících dnech, prosím vás, na našem instagramovém účtu vás bude čekat soutěž k téhle.

0: prosím vás, nebolí to. Registrace pak v té nemocnici probíhá jenom jednou kapkou krve a nebo stěrem z pusy. Pokud někdo prostě nerad dává krev, tak prostě jde to i jinak. Nebolí to, je to prostě v pohodě, musí vám být aspoň 18 let do 35, dobrý zdravotní stav, prostě těch podmínek je tam trošku víc, to si když tak na to mrkněte, zčekněte to a prosím vás, nebojte se toho. Já jsem byla nedávno a fakt to nebolí, nebolí. A i kdyby bolelo, hele, to malý rozhodnutí, který co, zachrání život.
1: Máš to v sobě. Doslova. Fajn.

0: Prodigy. Neo Aisha.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
9: Tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Toto je?
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No, tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
20: Fajn Radio.
21: My name is Somer.
22: What up, it's Kehlani.
23: Hey, it's Taylor Swift.
24: Back to the hits.
22: Right, babe.
20: Fine.

Viktor Šín, jeho Dopamin. Dáváte si dnešní Music Blues na fajnu a my se podíváme na to, jak se z nějakého fast fashion může stát třeba fast prison. Kim Kardashian má svoji značku spodního prádla, zvanou Skims, která se teď tak trošku stala předmětem velký nelegální kauzy. Jeden řidič kamioňa, který měl za úkol vlastně převážet tyhle palety spodního prádla, si tam tak trošku jako hodil pár bonusových balíčků přesně za 190 milionů korun. Celníci, prosím vás, v zásilce spodního prádla objevili několik kilo kokainu. Představte si tu úplně úžasnou situaci, jak sedíte doma, přijde vám balíček, vy si rozbalujete tu novou podprdu a v ní jsou takový jako čárový kódy navíc.

0: Topic, taky Fireboy, ten úžasný hlas, co tam slyšíte, je Nico Santos, jejich Buddy. Music Boost je tady s náma ještě takových 15 minutek a stihneme pár songů a budou to třeba takovýhle. Jak jsme si dneska povídali o tom, že Harry Styles naštval svoje fanoušky tím, že když jste si koupili na koncert v Amsterdamu teď VIP lístky, tak jste nic neviděli, no tak si Harryho dáme aspoň v éteru, jeho American Girls. A to jsme ani nemuseli utrácet peníze, hele, bude nám tady hrát kluk jeden. A dáme si taky Taylor Swift, jo, ať to máme taky trošku vyvážený. Muž, žena a pak se zase slyšíme. Tak na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům ve Velkých Popovicích Praha Východ za 22 milionů 990 tisíc, byt 1 plus 1 Zlín Příluky za 3 miliony 350 tisíc, byt 3 plus 1 v Uherském Hradišti Jarošově za 6 milionů 490 tisíc, chata v Měčíně na Klatovsku za 1 milion 599 tisíc a byt do Poskáka v Sušici na Klatovsku za 4 miliony 350 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
15: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Fajn Radio.

Weekend Girls, tohle Harry Styles, náš poslední společný song. Máme 7 minutek do 12. hodiny a to znamená, že já musím odejít pryč. Nebojte se, nesmutněte, bude tady Kristýnka, další žena, která vás bude bavit svým humorem, svým nadhledem, svými novými tématy. No a další 3 společné hodinky si s ní dáte, i s playlistem Fajn ráda, pochopitelně. No a já se na vás budu těšit zítra. Dneska jsme zjistili třeba, že Kim Kardashian měla vlastně ve svém spodním prádle kokain. Teda ne v tom svém spodním prádle, to spodní prádlo, který prodává, jo? Měli jsme tady taky první hodinu kapelu Poetika, takže ano, měli jsme to tady dneska takový jiný, zajímavější. A já vám můžu slíbit, že ne zítra, ale docela v blízké době nějaký hosty možná zase přivítáme. Ale nic, nebudeme předbíhat, teď už Kristýnka a vy si to dál laďte. Tak zítra naslyšenou a zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
4: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
3: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
4: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
5: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Fajn Rádio. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: American Airlines obnovují přímé lety z Prahy do Filadelfie. Létat se bude každý den a linka se vrací po několikaleté pauze. Cesta potrvá necelých 9 hodin a cestující se přes Filadelfii snadno dostanou i do dalších měst po celé Americe. První spoj odstartuje ještě v květnu. Po dlouhém právním sporu se Fortnite vrací na iPhony a iPady. Populární hra byla stažená kvůli konfliktu mezi Applem a Epic Games ohledně plateb v aplikaci. Teď už si ji hráči můžou znovu stáhnout skoro všude, výjimkou zatím zůstává Austrálie, kde se ještě čeká na verdikt soudu. Pro gaming komunitu je to velký comeback. Adéla v rozhovoru pro Paper Magazine otevřeně mluvila o tom, co jí naučilo přátelství s Demi Lovato. Podle ní je dnes nejdůležitější chránit svůj klid, netrávit tolik času na sociálních sítích a soustředit se hlavně na to, co člověka baví a posouvá dál.
9: Fajn. Rychlej průlet po silnicích, protože se nám to klasicky trošku sype. Na D1 na 164. kilometru ve směru na Polsko leží v pravém pruhu pneumatika. Tak bacha, ať si neuděláte z auta tak trošku skákací hrad. Pokud jedete přes Vsetínsko u Halenkova, tak tam zase na silnici regulérně padnou strom. Hasiči už to sice řeší, ale neprojedete tam zatím ani offroadem, takže bacha. A co se týče takových ťukanců, tak v Praze v ulici na Poříčí se do sebe zaklesly hned 3 auta a taky Vančurovo náměstí v Hradci, tam se potkali 2 nepozorní řidiči, takže počítejte se zásekem. Buďte opatrný, žádný stres a jezděte pomalu.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Čtvrteční odpoledne, čtvrtek je malý pátek, takže to budeme mít hezky. Já vás vítám u našeho společného warm-upu se mnou s Kristý. Jestli jste poslouchali AIU, tak víte, že mi udělala docela dobrou reklamu. Řekla, že nás čeká spousta mýho humoru nadhledu. No tak to jsem zvědavá, ale těším se na to společně s váma. Pojďme to neodkládat, pojďme to rozjet hned dobrýma songama. Opravdu na to čtvrteční odpoledne je to potřeba. Purple Disco Machine, Moskina a taky The Knox a jejich Fireworks.

Ladíte fajně 11 minut po 12. a Ray se ptala na otázku, na kterou se ptáme skoro všichni, když otevřeme Instagram. Kde je sakra můj husband, můj manžel? Když vidíte všechny ty příspěvky o zásnubách, svatební prstínky a tak dále. No, někdo nezvládá najít ani jednoho přítele a někdo má rovnou tři. To se totiž teď podařilo v Americe jedný holce z Dallasu. Tenhle její příběh teď obíhá internet. Ona úplně redefinovala pojem time managementu, protože na střídačku randila s tátou, strýcem i kmotrem svýho ex. Říkáte si, cože, jak to zvládala? No hele, prej na to měla celý kalendář, který se jmenoval rotace. A dokonce každému dávala specifický dárky, pro každého měla připravený jiný zprávy a celý se to provalilo až ve chvíli, když všichni přišli na jednu party jako její plus jednička. No, kdo mohl při posílání pozvánky tušit, že místo jedničky z toho bude plus trojka, že jo? Já vám nevím, ale podle mě takovýhle randění vyžaduje normálně full time. Já nevím, jestli to měla na živnosti, nebo kdo jí to platil, nevím, jak to zvládala, ale oceňuju to, protože já občas nedokážu odepsat ani na jednu zprávu, tahle paní tomu dala úplně novou úroveň. Takže pojďme, ale dneska odpoledne s pravdou ven. Přiznejte se mi anonymně do zpráv. Randili jste někdy s víc lidma než s jedním? Měli jste taky někdy

0: pro všechny z vás, který víte, jaký to je někdy overthinkovat. Ať už je to zpráva od nějakého kluka, holky, nějaký velký životní rozhodnutí. To byl Shawn Mendes a jeho Why. Právě teď na Fajnu my společně jsme tady zabrouzdali do takového trošku kontroverzního tématu. A to je randění s vícero lidma naraz. Já jsem se ptala, jestli jste to někdy praktikovali. Michal píše, že on teda ne, ačkoliv si to o něm lidi často myslíš, takže vždycky je randí jenom s jednou osobou. Že když už se mu někdo líbí natolik, aby ho vůbec někam pozval, tak je to skoro astronomický úkaz. Já teda musím říct, že mám pocit, že lidi teď tak jako mají tendenci spíš randit s vícero lidma naraz, znáte to, jako nechat si otevřenou tu soupisku, ale tohle je hezký. Já vám děkuju moc za zprávy, za chvilku nás čekají další songy, třeba Disco Lines, taky Tajneší a No Broke Boys. Tak za chvilku, na Fajnu. Yeah, we are
1: fine. Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj.
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Atención, señoras y señores!
9: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
8: La Tropical!
9: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
8: Yeso!
9: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
8: Awarashar!
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
12: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
11: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
12: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
13: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
14: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: Fajn Rádio.
18: Here we go. Go.
19: Here we go. Go.
17: Fine.
20: Disco. X on the

Raven a taky Caitlyn Aragon se singlem I Run pro všechny, který když přijde na nějaký problém, tak váš první coping mechanism, způsob, jak jim to řešíte, je utéct od toho problému. I to se někdy dá. 12.33, ladíte fajn a já tady mám jednu rychlou, ale velice důležitou zprávu pro všechny zamilovaný. Je to taková nevyžádaná rada, jo? Pokud máte pocit, že vaše láska bude trvat na věky, prosím vás, uklidněte se. Ne, že bych vám chtěla kazit radost, ale rozhodně si nikam, nikdy nenechávejte tetovat jméno té svý drahý polovičky. Internetem totiž teď zase se šíří příběh jednoho týpka, který měl na rameni obří kérku se jménem svojí ex. Ta se jmenovala Anna, jo? A místo toho, aby to pak nějak řešil bolestivým odstraňováním, tak se rozhodl, že si to jenom nechá dotetovat. Víte, co z toho udělal? Banána. Takže teď má prostě na těle vytetovaný slovo banán a pod to ještě přidal obrázek banánu. No já si myslím, že tetování se super významem, jako řešení dobrý, ale kdybyste ten problém vůbec nevytvořili, tak ho nemusíte řešit. Já se ptám vás, nechali jste si někdy vytetovat něco fakt špatného, čeho jste později litovali? Nebo nemuselo to původně být špatný, ale prostě později jste si řekli, sakra, to jsem asi neměl dělat. Napište mi to, ať už to bylo jméno vaší ex, nějaký šílený nápis z mládí, nebo nepovedený obrázek, co se časem roztekl. Napište mi to na 724 634 634 a mezi tím si dáme další song, Dominik Fajk a jeho

0: John a jejich Turn the Lights Off song, kterým už jsme trošku navodili pocit páteční party. Já jsem vám říkala, čtvrtek, malý pátek, takže nemůžete mi nic říct, prostě tenhle song jsme si museli dát. No a my společně tady na Fajnu ve 12.43 řešíme vaše bizarní tetování. Tetování, kterých jste začali třeba po čase litovat. A napsal Ondra, že si jednou nechal vytetovat nějaký asijský nápis v čínštině nebo v nějakém takovém jazyce. A prej se po čase dozvěděl, že tam nemá napsánou žádnou jako hlubokou myšlenku, ale že tam je napsáno jenom něco jako, že to je kuřecí sendvič. To je prostě blbý, když si necháte vytetovat nějaký takový bizár. Ale stane se, jo? Třeba někdo si nechal vytetovat, jeden z mojí známej si nechal vytetovat zapínáme pásy, jestli si pamatujete tu hlášku. Takže tetování někdo má občas divný, ale proti gustu žádný disputát. My jedem dál, za chvilku Michael Schulte, Rehab a Waterfall. Tak pojďme na to, na Fajnu.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Lyže?
10: Happy Sport.
9: Dětské kolo?
10: Happy Sport.
9: Půjčovna?
10: Happy Sport.
9: Servis?
10: Happy Sport.
9: Bazár?
10: Happy Sport.
9: Šťastné dítě?
11: Happy Sport.
9: Happy Sport?
10: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Fajn Rádio.

Ladíte fajn a my pokračujeme v takový tý čtvrteční už trošku party atmosféře s Robinem Schulzem, Sigalou, taky Zoe Wies, jejich songem AM to PM. No a holky, taky máte někdy dny, kdy s kámoškama nad skleničkou rozebíráte, že už končíte s klukama, že už definitivně jim prostě nedáte žádnou šanci. Já takhle, věřím, že to dělají i kluci, jo, věřím, že to zase máte naopak, ale na internetu teď koluje trend, kdy holky sdílejí prostě memes o tom, jak jsou chlapi na nic a emočně nedostupný, ale já si říkám, pojďme si trošku nalejt pohár čistýho vína. Vždyť je to ta nejlepší věc na světě. O čem bychom se jinak bavili? Vždyť takový ty momenty, kdy s holkama prostě jdeme na skleničku a povídáme si o tom, jak nás zase někdo naštval a povídáme si o tom, jak nám nepíše. Já nevím, co bychom bez toho vlastně dělali. Takže jo, je to prostě potřeba, aby ty kluci, pánové, abyste někdy dělali blbosti a my jsme si měli o čem povídat. Jasně, u třetího drinku sice už pak unaveně prohlašujem, že jsou jako chlapi fakt na nic, ale stejně pak přijde večer a chcem se za nějakým vrátit. Takže jo, ale ty red flagy jsou prostě trošku k životu potřeba, jinak bychom ty večery trávili v naprostém tichu. No a když si potřebujete s někým popovídat, tak od toho je tady další song, protože se jmenuje Talk to Me. Damiano David, Tyla a taky Nile Rodgers. Pojďme na to, na fajnou. Hi everybody, this is Damiano David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and Tyla.

0: Melodie, která se vám zapíše pod kůži, Damiano Dave, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me. Právě na Fajnu, za chvilku máme jednu hodinu odpoledne a to znamená, že nekončím, to ne, ale dáte si zprávy, dopravu a pak jedem dál na další top songy z našeho playlistu. Třeba Titi Pere, Sailor Song a další skvělý věci, na který vás ale nalákám až později. Tak pojďme na to, na Fajnu.
1: Fajn. Je 6.42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Fajn Rádio.
8: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
7: Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in.
7: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn Rádio.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
9: Už tuhle sobotu 23. května se na stadionu Markéta bude konat 30. výročí světové Speedway Grand Prix. Do Prahy dorazí nejlepší jezdci planety a fanoušky čeká večer plnej adrenalinu. Nebude chybět ani divoká karta v podobě českého jezdce. Pokud chcete zažít motorsport opravdu zblízka, tak tohle bude jedna z největších akcí, co můžete zažít. Kontroverzní praktiky v Kambodži. Dělníci tam za zhruba 2 dolary za hodinu fyzicky testují nosnost ochranných sítí pro děti vlastní vahou. Případ vyvolal mezinárodní debatu o bezpečnosti práce a levné výrobě pro globální trhy. Polský řidič kamionu skončil v Británii před soudem poté, co celníci našli v jeho nákladu kokain za víc než 190 milionů korun. Drogy byly ukryté mezi paletami s oblečením značky Skims. Samotná módní zásilka s případem podle vyšetřovatelů nesouvisela. Řidič se přiznal a dostal trest přes 13 let vězení.
0: Fajn. Máme tady zase čerstvý update z našich silnic a koukám, že se nám tam rozjela trošku kovbojka. Pokud jedete na Mělnicku po silnici číslo 9 u obce Medonosy, tak tam silnici kompletně zašpuntoval převrácený jeřáb. Aktuálně probíhají vyprošťovací práce, takže tam neprojedete ani kdybyste se stavili na hlavu, tak si dejte bacha. Záchranáři si tam dávají teď trošku workout. Menší zásek vás čeká taky na D1, 75. kilometr směr Praha. Tam zdechlo auto a blokuje zpevněnou krajnici, tak kolem projíždějte opatrně. Potom v Davli na silnici 104 se srazilo auto a hned dvě motorky. To je velký, na místo letí všechny složky, takže tam radši vůbec nejezděte. A v Jablonci se do sebe zaklínila dvě auta, takže všude opatrně, znáte to, prostě dávejte bacha.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Please please welcome to the stage.
0: Fine, warm-up pokračuje, já vás tady vítám, moje jméno je Kristýna, budu vás provázet i následující hoďkou, kdy si dáme top songy a dáme si taky nějaký témata, ale potom aj za chvíli. Začneme to rovnou Gigi Perezem a Sailor Song, dostaneme se na tuhle vlnu, tak pojďme si to udělat hezký.

a song Pretty on Paper. Ladíte fajn, čtvrteční odpoledne,

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Vy si možná ještě vzpomenete, jak jsem tady včera hrozně vítězoslavně prohlašovala, že zápas proti Itálii máme jasně vyhraný. No tak já si tady teď musím nalejt na hlavu pořádně horkou carbonara nebo nějakou boloňskou omáčku, protože vy, co jste ten hokej včera sledovali, tak víte, že ty parmazáni nám to vůbec nedali tak zadarmo, jak jsem si myslela. Naopak nás pěkně potrápili. A já si myslím, že to teda mohlo být tím, že v týmu nemáme pastu, pastrňáka. Každopádně jsem si řekla, že už si dneska nebudu hrát na věštky.

0: vrátíme ke staré výslovnosti. Což teda já naprosto schvaluju. Protože představte si, že bych vám teď tady do éteru s ledovým klidem oznámila, že vám za chvíli pustím song od zpěvačky, která se jmenuje Zara Larsson. No, asi byste mě někam poslali, že jo? Asi byste mě hnali. Takže my zůstaneme u naší staré dobré české výslovnosti. Za chvíli Pink Panthers a Zara Larsson a jejich Stateside. Na fajnu.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.

0: Coldplay a BTS a jejich song My Universe vám měl zlepšit čtvrteční odpoledne 13.21, ale pokud vám to nestačilo, pokud si potřebujete fakt zlepšit náladu, tak pro vás mám jeden geniální tip. Na internetu totiž koluje trend, kdy máte přijít za svým kámošem, kolegou, rodinným příslušníkem a zeptat se ho, aby vám předvedl dinosaura. Vy mi možná nevěříte, ale je to extrémně vtipný. My jsme to zkoušeli včera s Ajou, máme to na Instagramu mimochodem, jo, na našem fajnovém Instagramu. Když tak se mrkněte, nechte se inspirovat a udělejte to taky, protože z toho vycházejí takový skvosty. Já vám pustím, jak to dopadlo s Ajou, jo. Poslouchejte ten zvuk, jak dělá dinosaurus. Jo, takhle šílený to bylo, ale nebojte se, já vás nenechám poslouchat tady ty podivné zvuky. Dáme si naopak něco skvělého. Dave Thames a tenhle jejich nádherný romantický duet s názvem Rain Dance. Už za chviličku na Fajnu, tak si na to počkejte.
1: Fajn. 3 dny, 1 okruh, 1000 fanoušků
2: a rychlost, ze které ti spadne brada.

0: fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: K novému vozu Hyundai od Autokout získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autokout.cz. Více než 30 let s vámi.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo!
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
15: Fine Radio.
16: It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine. Let's get a party.

0: keep watching.
1: Tate McRae a just keep watching. Song, na kterém si velice snadno vytvoříte závislost. Já ho úplně miluju. Doufám, že jste si ho užili čtvrteční odpoledne na fajnu. A všichni asi známe takový ten pocit, kdy jste máte na obličeji nebo na těle nějakou věc, kterou jste podědili po rodičích a říkáte si, doufám, že tohle už v mý DNA dál nebude. Že po mně už to moje děti mít nebudou. Nesnášíte to. A vězte, že teď jedna mladá modelka přišla na způsob, jak to vyřešit. Jo, trošku u toho popřela přírodu, ale to nevadí. Ona totiž hodila na sítě video, kde hrdě prohlašuje, že šla na plastiku nosu z čistě nesobeckých důvodů. No přece, aby její děti v budoucnu nemuseli řešit ten stejný problém. To dá rozum, aby ty její děti nemuseli taky řešit komplex z velkého nosu. Jo, lidi v komentářích té modelce samozřejmě hned začali vysvětlovat, že základy biologie ze 7. třídy už by jako mohla znát, vědět, že DNA se plastikou fakt nepřepíše a děti ten původní nos budou mít tak jako tak. Ale já tenhle dobrý úmysl vlastně ve své podstatě chápu. Myšlenka dobrá, provedení a realita trošku horší. Ale pojďme s tou genetikou trošku ven, protože já vím, že každý máme něco takového. Jo, já třeba bych klidně měla menší nos. Tak mi napište do zpráv, jaký rysy jste zdědili po rodičích vy a nejradši byste ho ze svých DNA vymazali. Jaký rys vám vadí? Napište mi, jestli je to nos, odstátý uši nebo hustý obočí. Cokoliv, co to je. 724634634, to je to číslo. A nás čeká další song. Arlo Parks, Two Sided. Song o tom, když nevíte, jestli city jsou vzájemný. Pojďme na to, na fajnu.

0: Jestli se mi doteď nepovedlo vás trošku zvednout ze židle, tak věřím, že Rosie, Bruno Mars a jejich song ABBA to právě zařídili. Čtvrteční odpoledne a my společně řešíme, jestli máte nějaký genetický rysy, který jste zdědili a který vám tak trošku vadí. Ondra napsal, že mu 100% vadí kouty. Ondro, jak říká Viktor Šín, tuhle mentalitu si prostě převezmi, kouty nejsou zločin. Martina píše, že zase po tátovi zdědila malej nos, malý uši, malý zuby a bohužel malý žádný prsa. Já zase říkám, co je malý, to je hezký, takže tady jsme to také vyřešili. A Nikča píše, že má po mamce nos jako tukan a extra velký prsa, že to nikomu nepřeje. Tak vidíte, někdo má malý, někdo má velký, všechno je to hezký. Za chvilku další songy, třeba Mole Crab, Milky, Just the Way You Are, tak zůstaňte na Fajnu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastní na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
10: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
11: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
10: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
11: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
12: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
13: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
14: Fajn Radio.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
14: Fine.

0: a také Rag & Bone Man vám zpříjemňují čtvrteční odpoledne tady na Fajnu 13.53. Stalo se vám někdy, že jste něco fakt jako v dětství žrali, ale lidi okolo vás odpuzovali, říkali si, že jste blázni, klepali si na čelo? Já věřím, že jo. No a u mě se tenhle příběh tak jako dostal do takového full circle momentu, protože třeba teď, jak oznámili novou porotu Superstar, tak tam kromě Habery, Prachaře a Evy Farný bude taky Kellyn. A mě v tu ráno blesklo hlavou, jak jsem v roce 2016 ve škole na Gimplu, nebo 2017, prostě skoro před 10 lety, poslouchala tenhle Kellynův banger.
1: A když mám rávou, tak si potřebuju rád. Tahá mi za vlasy, říká mi, co mám rád.
0: Jo, teď už je to legendární song, ale tehdy si lidi mysleli, že jsem padla na hlavu, že poslouchám takovouhle hudbu. A přitom Playtime, Kellynův první song, který tak jako se dostal do podvědomí. No a řekli byste, že o 10 let později Kellyn bude sám sedět v porotě Superstar a rozhodovat o budoucnosti nový pěvecký generace. Crazy, co? No a to je výsměch všem těm, kteří se smáli mně, když jsem poslouchala Kellyna. Berte to jako takový vaše odpolední znamení, že pokud máte v životě nějaký sen, vizi a lidi vám říkají, to je trapný, to nedělej, tak to dělejte dál, protože nevíte, co bude za 10 let. To je naše dnešní poselství a posílám vám další song Subfocus Elevate právě teď na Fajnu.

Focus Elevate. Tímhle jsme zakončili naší druhou společnou hoďku. Já doufám, že vás to rozhejbalo, protože energii budete potřebovat i do naší třetí společné hoďky. Dáme si zprávy a pak jedem dál. Čeká nás třeba Ava Max a její Sweet But Psycho. Tak se na to počkejte, na fajnou. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
9: CZ.
14: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
15: Fajn Radio. Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
17: V hlavním městě Litvy včera zastavili dopravu a uzavřeli letiště kvůli podezření na narušení vzdušního prostoru. Úřady vyhlásily pohotovost po tom, co radary zachytily neidentifikovaný objekt poblíž hranic s Běloruskem. Situace se po několika hodinách uklidnila a provoz se postupně vrátil do normálu. Jedna restaurace ve Španělsku zavedla neobvyklý pravidlo pro hosty s neomezenou konzumací. Pokud zákazník po jídle zvrací, může dostat pokutu. Podnik tím reaguje na případy extrémního přejídání a chce podpořit zodpovědnou konzumaci. Nová řada Superstar už zná porotu. Vedle stálic usednou za stůl třeba Kalin nebo Jakub Prachař a spekuluje se také o zapojení Evy Farný.
18: Krásný čtvrteční odpoledne. Ještě jednou začínáme další společnou hoďku tohoto warm-upu se mnou, s Kristýnou za Mikem. Čekají nás další top songy, třeba Ava Max a její Sweet But Psycho. Taková trošku chaotická energie, ale myslím si, že k tomu blížícímu víkendu se to perfektně hodí. Tak na to nebudem čekat, jdeme na to hned. A tady Ava Max, Sweet But Psycho.

Naked, a Portugal the Man. Song s názvem Glide je ideální soundtrack, pokud si dáváte odpolední kafe, odpolední čaj, cokoliv, prostě chill. A jestli jste pověrčiví, tak tohle je něco pro vás, protože když třeba máte někam letět, tak věřím, že máte nějaký svoje rituály. Ale na jednom tajském letišti to jedna paní před pár lety dotáhla na trošku jiný level. Až tak moc, že kvůli ní museli zrušit celý let do Číny, protože se rozhodla zajistit si svoji bezpečnou cestu tak, že do motoru letadla naházela pro štěstí hromadu drobných mincí. To nevymyslíš. Chápu, každý z nás má před cestou teda nějaký svoje pojišťovací rituály. Někdo se prostě opije, úplně do němoty, někdo třeba rovnou píše zprávy, dopisy na rozloučenou, někdo se jenom pomodlí. Já třeba sebou zásadně vždycky musím mít něco na cucání bonbony, prostě aby mi nezalehly uši, ale pojďme si říct, to naštěstí letadlo neohrožuje. Ale mě zajímá, jak to máte vy. Pojďme si udělat takový rychlej check vašich cestovních zvyků. Přiznejte se mi do zpráv, jestli máte vy osobně nějaký rituál nebo věc, kterou prostě musíte udělat nebo mít sebou pokaždý, než někam odletíte, bez čeho si zkrátka nesednete do letadla. Napište mi to na 724-634-634. No a nám teď sem přiletí trošku dávka dramatu. Sombr a jeho Home Wrecker. Právě teď. Na fajnou.

0: Niko Santos nám na fajnu dospíval, jak je těžký být někdy člověkem v songu Human Being. Ale víte co, je čtvrtek, to už není těžký být člověkem, to je naopak krásný, protože se blíží víkend, takže tam vidíme tu naději. No a my společně jsme probírali, jestli máte nějaký zvyky, když odlítáte, něco bez čeho nesednete do letadla. Mě tady zaujala zpráva od Petra. Petr píše, že před každým letem si nechá udělat tričko s názvem společnosti, fotkou letadla, číslem letu a číslem sedadla. To jsem ještě neslyšela. Vysvětlení jsme se zatím nedočkali, takže uvidíme, jestli nám to Petr ještě nějak vysvětlí, protože takhle mi to jenom zní, jako že se bojí, že by se mohl ztratit, ale i to je varianta. No a pak tady ještě Michal psal, že vždycky, ne, mě to ztratilo normálně se ta zpráva, jo, že si dával vždycky cukr v pytlíku do kapsy a po příletu ho chroupal. Tak to je taky možnost. Já vám děkuju klasicky za zprávy a jedem dál. Za chvilku nás čeká Camrad a jeho song Be Mine.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: stačí pípnout. Prostě smarty.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
5: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.
6: Fajn Radio.

Teddy Swims a jeho extrémně emotional song. Song s názvem The Door. Teddy Swims to prostě umí a my jsme si ho dali při čtvrtečním už odpoledni tady na Fajnu. Jestli máte dneska v práci blbej den, tak ale věřte, že to může být o dost horší, protože ho nemáte ani zdaleka tak hrozný, jako ho teď mají moderátoři v jednom britském rádiu. Já se s tím dokážu stotožnit ze své pozice, protože tam se stala taková chyba. Jo, chyba doslova královských rozměrů. Stanice tam totiž kvůli nějaký technický chybě omylem odvysílala nahraný speciální vstup o úmrtí jejich krále Karla III. Ten je ale v pohodě, králi nic není. Takže velký průšvih, stanice se samozřejmě hned omluvila, ale tenhle infarkt už z uší posluchačů jen tak nedostanou. A ani nevíte, jak ráda, jo, zní to hnusně, ale jak ráda jsem, že se to něco podobného nestalo mě. Já to normálně teď musím zaťukat, abych si nepokazila karmo, jo, nevím, jestli mě slyšíte, ťukám na čelo, na dřevo, tady ve studiu, všechno. Ale pojďme se v tom dneska trošku vypatlat společně, ať v tom nenecháme jenom to britský rádio. Tak vy napište, jaký byly největší faily, který se kdy v práci staly vám. Jo, určitě se vám něco takového stalo. Tak mi to napište, 724-634-634. Co jste kdy v práci pokazili tak moc, že se na to ve firmě vzpomíná doteď. No a mezi tím si dáme další song, Loi a její Red Eyes. Tak pojďme na to a vypište.

0: Son a její Midnight Sun právě dohrála na Fajnu. Já nevím proč, ale tenhle víkend prostě zní jako víkend. A víkend se blíží, to je dobrá zpráva, ale my jsme řešili, jestli máte nějaký story z práce, kdy se vám něco fakt hodně pokazilo. No a Peggy napsal, že pracoval ve Škodovce a tam jsou výrobní linky. A jak tam tak jako montoval a už byl na konci linky a zůstal v tom autě, tak projel na další linku, což se prej ještě nikomu nepovedlo. A když se mu to pak povedlo ještě jednou, tak se stal legendou a doteď na to ve firmě vzpomínají. Pak psal taky Michal, že jednou přijel do práce vlastním autem, blbě ho zabrzdil a kolega mu pak jenom říká, hele, ujíždí ti auto. Naštěstí ho chytli, prej to bylo velký SUVčko, takže nestihlo ujet, ale opatrně. Takže já vám děkuju za vaše story, udělali jsme to trošku lepší, jsme v tom všichni spolu a za chvíli další song. Robin Schulz, Kido, All We Got, tak zůstaňte na Fajnu.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já,
9: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
12: Fajn Rádio.

příběh Think About Us. S tímhle songem se s váma loučím. Vy to víte, je 14.50, blíží se třetí hočka, to znamená, že náš společný warm-up je u konce. No a z dneška si máte vzít jedno poučení. Jaký to bude? No, že když si dobře zorganizujete čas, tak můžete randit i se třema lidma naraz, ale nedělejte to, jo? Takže to je dneska takový poučení na půl. Mějte se krásně, já vám přeju krásný zbytek čtvrtka, užijte si to tady, čeká vás Koky, ten vás zase trošku rozproudí. No a my se slyšíme zase zítra, takže se máte na co těšit. Mějte se krásně, krásný den. Tohle je Leonie, Callum Scott a taky jejich Stay song, se kterým se s vámi rozloučím. Takže bye babes.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazár?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
1: Fajn Rádio. Jsme online.
10: Online.
11: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
12: 15 hodin, čas na Fresh Info.
13: American Airlines obnovují přímé lety z Prahy do Filadelfie. Létat bude každý den a linka se vrací po několikaleté pauze. Cesta potrvá necelých 9 hodin a cestující se přes Filadelfii snadno dostanou i do dalších měst po celé Americe. První spoj odstartuje ještě v květnu. Po dlouhém právním sporu se Fortnite vrací na iPhony a iPady. Populární hra byla stažená kvůli konfliktu mezi Applem a Epic Games ohledně plateb v aplikaci. Teď už si ji hráči můžou znovu stáhnout skoro všude, výjimkou zatím zůstává Austrálie, kde se ještě čeká na verdikt soudu. Pro gaming komunitu je to velký comeback. Adéla v rozhovoru pro Paper Magazine otevřeně mluvila o tom, co jí naučilo přátelství s Demi Lovato. Podle ní je dnes nejdůležitější chránit svůj klid, netrávit tolik času na sociálních sítích a soustředit se hlavně na to, co člověka baví a posouvá dál.
1: Fajn.
12: Pojďme se ještě podívat na to, kde to jezdí, kde to nejezdí a hlavně, kde se bourá na D1, 193. kilometr. Hlásí to neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli nehodě, takže pozor na D1, no ale máme tady i další věci, to není až tak jako hrozný, protože je to nějaká oblast Frišták, okres Zlín, v životě jsem nevěděl, že to existuje, nicméně je tam nehoda dvou vozidel, tak si tam dejte pozor. OK, veškerý info zatím za náma, pojďme hrát hudbu.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Fine Drive.
1: Fine.
12: Po 15. hodině posloucháte Fine Drive, jsem Honza a budu vám hrát ty nejlepší bangry pro vaše odpoledne. Jako první Cato & Joan, Turn the Lights Off.

0: hodin, Nice to Chadler dohrává na fajnu. Za chvíli tady probereme třeba důchodce, který se rozhodl, že na starý kolena si zařídí auto, ale starý kolena možná fungovaly, hlava už míň. Je to situace ze včerejška, rozhodně si na to posvítíme, ale co je hlavní, mám tady připravený skvělý songy. Ray Winlady, Love Me Not, absolutní pohodička, která se musí zahrát ve čtvrtek odpoledne, kdy už člověk se těší, až bude o víkendu chillovat, ale víte zároveň, že ještě zítra jednu do té práce musíte. Takže chillovka ready, potom tady mám tohle. No takový nástřel energie, optimální záležitost, ale Farben, Baby Goodbye, takže spousta důvodů zůstat s fajnem.
1: Je 6.42 ráno, sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
10: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd parku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
9: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
10: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.

0: A co další volnočasové aktivity?
1: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
0: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Fajn Radio.
6: Turn it up.

15:26 a já se vás zeptám, asi to znáte, ne? Že každý den možná potkáte řidiče nebo řidičku, když si říkáte, tenhle člověk by rozhodně řídit neměl. No, včera všechny tyhle ty mašťáky, co dennodenně potkáte, pokořil pán, který ve svých 680 letech se rozhodl nasednout do auta, jel po dálnici, ale nějak mu nedošlo, že jede v protisměru. Naštěstí se nic nestalo, policajti ho doprovodili zpět, jako ven z té dálnice, dali mu pokutu 5500 korun. Dobře to dopadlo, nikomu se nic nestalo, ale asi nejlepší na tom je, že pán slíbil, že už řídit nikdy nebude na starý kolena. All through the afternoon.

0: Youngblood, hello, heaven, hello.
1: Porví odpoledne všem, tady samozřejmě fajn, jak jste zvyklí, playlist, jak jste zvyklí, ale taky zajímavý témata, který vás dostanou. Třeba budeme probírat drogy za 190 milionů. Nenabízím nic, mám tady spíš případ, který řešili celníci. To všechno už za chvíli, kromě toho, co bude lítat do vašich uší. Například Lady Gaga, The Dead Dance. Naprosto super song, nebo Gracie Abrams. Dead So True. Song, který dokáže podle mě vyčilovat úplně každýho. Už za chvíli, tohle všechno na fajnu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
12: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
13: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
12: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
13: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
14: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
15: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
18: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
17: A tak to bude drahé.
18: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Fajn Rádio. Turn it up, turn it up.

Ladíte fajn v 15 hodin 52 minut a Honza za Majkem. Možná jste si všimli té kauzy, kdy pašerák schoval drogy do kamionu, který převážel spodní prádlo od značky Skims, která patří Kim Kardashian. Ukázalo se, že Kim s tím neměl nic společného a že polský pašerák tam narval matroš za 190 mega korun. Ale i tak, 190 mega. Hrozí mu víc jak 13 let vězení. No ale nakonec si podle mě může pískat Kim Kardashian. Říká se přece, že i špatná reklama je reklama. Navíc si to může inspirovat k nějakému reklamnímu sloganu, třeba Skims, prádlo za všechny prachy, nebo spodní prádlo, vhodné i do sněhu, Skims. Každopádně, neznal jsem tu značku, teď ji znám, Kim Kardashian může počítat zisky.

All. To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Fajn Rádio. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
7: 16. hodina nám odbyla a tady jsou fresh informace, které potřebujete vidět. Hot News.
8: Už tuhle sobotu 23. května se na stadionu Markéta bude konat 30. výročí světové Speedway Grand Prix. Do Prahy dorazí nejlepší jezdci planety a fanoušky čeká večer plnej adrenalinu. Nebude chybět ani divoká karta v podobě českého jezdce. Pokud chcete zažít motorsport opravdu zblízka, tak tohle bude jedna z největších akcí, co můžete zažít. Kontroverzní praktiky v Kambodži. Dělníci tam za zhruba 2 dolary za hodinu fyzicky testují nosnost ochranných sítí pro děti vlastní vahou. Případ vyvolal mezinárodní debatu o bezpečnosti práce a levné výrobě pro globální trhy. Polský řidič kamionu skončil v Británii před soudem poté, co celníci našli v jeho nákladu kokain za víc než 190 milionů korun. Drogy byly ukryté mezi paletami s oblečením značky Skims. Samotná módní zásilka s případem podle vyšetřovatelů nesouvisela. Řidič se přiznal a dostal trest přes 13 let vězení.
9: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Fine Drive.
9: Fine.
7: Na hodin 2 minuty k tomu posloucháte Fine Drive, budu vám hrát ty nejlepší songy pro vaše odpoledne. Dáme si údajně jednu z nejbohatších zpěvaček, možná dokonce nejbohatší zpěvačka na planetě, která má 1,6 miliardy. Je to legenda, je to ikona, je Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tím otevíráme tuhle hodinu.
9: Fine

0: Ten Blood Running dohrává na Fajnu a 16.09 se podíváme na bizarní věc, která se stala a koluje po internetu. Je to teda událost, co se stala v roce 2017, ale vůbec jsem netušil, že se tohle odehrálo, vyšlo to na povrch teď. A je to příběh o normálně o důchodkyni, která chtěla letět jako normálně pasažér, jak je zvykem, akorát jak je zvykem mít štěstí při lítání, třeba nespadnout, tak člověk si třeba, nevím, se pokřižuje, nebo když je pověrčivý, možná udělá nějaký jiný zvyky, ale nikdy jsem neslyšel, že pro štěstí je možný hodit mince do motoru, do té obrovské turbíny. Její gesto štěstí zafungovalo tak, že se musela let odložit o 5 hodin, takže aspoň až budete vědět, někdy, když někam poletíte, proč se čeká na váš let, proč musíte kempovat na letiště, čekat na odlet. Někdy stačí prostě jedna pomatená, pověrčivá důchodkyně.
1: Fajn. Teď to nepřipínej.
2: Tohle

0: Neskutečný beat u songu Houdini a hlavně úžasná Dua Lipa dohrává na fajnu. Pojďme se podívat na obrovský průser, co se stal v Anglii. Já jsem udělal v práci v rádiu hodně fuck upů, hodně failů, ale to, co udělali tady, na to fakt nemám. Normálně rozhlasová stanice omylem oznámila smrt krále Karla III. Jakože údajně šlo o počítačovou chybu, že všechny ty rádia a všechny média mají nějakou zprávu, která se rovnou může číst, když se nějaká taková událost stane. Jenže tady jim prej počítač nahlásil tady tu událost, i přesto, že to absolutně nebyla pravda, takže někteří lidi začali schýzovat, samozřejmě nejvíc začala pak schýzovat ta stanice, protože je to ostuda jako hrom. Každopádně král Karel III. Žije, tak ať žije král! Teď už Sony Fudera a Crystal, My Loving na fajnu. No a potom třeba takovej Kellen na featu Sofian a song, který máte hodně rádi. Pistácie. Zůstaňte s fajnem, playlist je nabitej.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: CZ. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Co? Ve Smarty svůj herní notebook.
2: Jo. Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
3: Yeah.
2: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio.
9: Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Fajn Radio.
12: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
11: Instagram,
12: YouTube,
11: TikTok,
12: co je zrovna teď in. Fajn.
11: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
12: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

Shivers dodává na fajnu 16 hodin 33 minut. Hladíte nás i dnes, 21. května. Dnešek je důležitý pro Moniky, který mají svátek. Zajímavý tohle jméno je v tom, že já jsem nikdy nepotkal Moniku, která by mi nesedla. Vždycky mám štěstí, že Monika je vždycky v pohodě, tak doufám, že znáte taky v pohodě Moniky, pokud mě nějaká Monika slyší. Všechno nejlepší, další song je pro Monček svátku, Sky Newman, právě letí do éteru.

0: na Tennis Swim, Stolen Zaj. Gun dohrává na fajnu. 16 hodin 39 minut. Za chvíli tady otevřeme téma elektromobility, protože je jasný, že jednou přijde den, kdy už benzínový auta nebudou jezdit vůbec. Další velký krok pro to udělali v Americe. Probereme víc už za chvíli. Taky čekejte songy, jako je Stateside od Pink Panthers a Zari Larson nebo Roy Gale. Pretty on Paper. Ty nejlepší songy pro vaše odpoledne už za chvíli na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smích.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yes,
8: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
17: Fajn Radio.
18: My name is Somer.
19: What up, it's Kehlani.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Back to the hits.
22: Right,
17: Fine.

Roy Gale, Pretty on Paper. Tohle je fajn a v 16:51 minut budeme probírat jen tak zlehka elektrický auta a všechny tyhle ty auta na jiný palivo, než je benzín nebo diesel. Prostě to, jak se říká, budoucnost automobilového průmyslu. Ale jeden z největších problémů, co se vždycky řešil, je to, že ty auta na elektřinu nemají úplně dobrý nájezd, jo? Že se vám to vybije poměrně brzo a musíte dobíjet a hledat místo, kde si dobít můžete. Ale teď v Detroitu normálně zkoušej cestu, ve které jsou nějaký dráty a nabíjej to auto přímo tím, že jede po té silnici. To je docela cool věc, že v budoucnosti můžete čekat fakt pruhy, který dobíjejí takovéhle věci. Může se to hodit třeba pro autobusy speciální a podobně. Takže já si myslím, že tohle je docela zajímavá cesta, ale zase na druhou stranu pokaždý, když říkám tyhle ty novinky, tak mi ukápne slzička, protože ten pocit, když nastartujete a turujete auto na benzín, to je jak nezaplacení. Hey, nejvíc je tu ve VC.

0: Imagine Dragons, Wrecked, jako poslední song, který na Fajnu dohrává. Za minutu 17 a za pár okamžiků Hot News, čerstvý zprávy.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
2: Fajn Radio. Next generation.
1: Next generation.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: 2 minuty po 17. hodině, tady jsou Hot News.
10: V hlavním městě Litvy včera zastavili dopravu a uzavřeli letiště kvůli podezření na narušení vzdušného prostoru. Úřady vyhlásily pohotovost po tom, co radary zachytili neidentifikovaný objekt poblíž hranice s Běloruskem. Situace se po několika hodinách uklidnila a provoz se postupně vrátil do normálu. Jedna restaurace ve Španělsku zavedla neobvyklý pravidlo pro hosty s neomezenou konzumací. Pokud zákazník po jídle zvrací, může dostat pokutu. Podnik tím reaguje na případy extrémního přejídání a chce podpořit zodpovědnou konzumaci. Nová řada Superstar už zná porotu. Vedle stálic usednou za stůl třeba Kalin nebo Jakub Prachař a spekuluje se také o zapojení Evy Farný.

0: 17 hodin, 3 minuty k tomu, pojďme hrát ty nejlepší songy pro odpoledne. Který? Čtvrteční. Za chvíli už bude pátek, ale dneska to ještě musíme nějak přežít. Myslím si, že k tomu se hodí třeba Sub Focus, Elevate, song, který je naprostej banger, snad se to všem bude líbit.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn.

Joe, End of Beginning dohrává na fajnu, tohle je Drive, show, kdy dávám ty největší bangry do éteru, ale občas taky vytáhnu něco, co se aktuálně děje. Mně se hrozně líbí zpráva od Bohemians 1905, od pražského klubu, který normálně vytvořil C-tým pro své fanoušky. Zapíšou ho do úplně poslední ligy. Podmínka je, že musíte být fakt srdcař, budete nosit jejich dres, budete v C-týmu. Je to úplně super gesto, jako taková ta loajalita s tím klubem, to propojení. Vlastně i přesto, že fandím jinému týmu v Praze, tak se mi hrozně líbí na fanoušcích Bohemky, že fakt fanděj, fakt jsou srdcaři, i přesto, že nemají nikdy absolutně šanci udělat titul. Takže klobouk dolů.

song, který dohrává v 17 hodin 16 minut. Za pár okamžiků probereme třeba to, na čem všem můžete ujíždět policajtům. Možná jste si mysleli, že potřebujete auto k nějakému úspěchu, ale jeden pán vymyslel, že můžete zdrhnout skutečně na čemkoliv. Nebudu víc prozrazovat, ať máme o čem mluvit i dál. Jediný, co prozradím, že kromě toho nás čeká například Coldplay a naprosto úžasný song We Pray. Tak zůstaňte s Fajnem. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: první herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
8: Fajn Radio.
9: Okay, ready?
10: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
9: Duh.
10: Hledej Fajn Radio.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: I dneska tady uděláme takovou menší hokejovou vsuvku, protože mistrovství je v plném proudu. Včera jsme naštěstí dali tu Itálii, i když teda s velkýma problémama. Čekal jsem, že to bude mnohem víc v čilu zápas a myslím, že většina z vás. Každopádně i dneska se dějou šílený věci. Normálně Kanada, která je považována snad za největšího favorita klasicky, tak prohrává ve druhé třetině s Norskem. To by strašně ještě zamávalo se všema těma kartama, které jsou na stole. Nás samozřejmě taky Kanada čeká, ale nebudeme předvíhat. V sobotu máme další zápas a ten je se Slovenskem. To je vždycky hektický, na chvíli bratrský, ale občas jsou tam pěkný hroty. I přesto, že se Slováka máme rádi a často fandíme my jim a oni nám, tak v tomhletom to bude zase tvrdá řežba. Těším se. 16.20 v sobotu sledujte Čechy a dneska, pokud se nudíte, můžete koukat, jestli skutečně bude největší překvapení turnaje a

Fat Grey. 17 hodin 34 minut. Ladíte fajn a já přináším úžasné zprávy. Pokud patříte k lidem, který se těší na léto a na pěkný koupáníčko, čilíček, zmrzlinku, ledovou tříž, mám nejlepší možný zprávy. Tepelná kupule totiž přichází do Evropy z Afriky, přináší to horký vzduch. Budou teda chudáci, kteří budou muset čelit i teplotám kolem 40 stupňů, ale to se netýká úplně nás. Nás se to dotkne pozitivním slova smyslu, protože o víkendu může mít 27 stupňů, v sobotu, v neděli dokonce 29 a začátek týdne bude furt letní. Jo, jde to hodně rychle nahoru, dneska nějakých těch 21, zítra 24, ještě nějaký ty mraky tam budou, ale v sobotu se to rozpálí a to je úplně nejlepší načasování. Co je pro vás ideální víkend se sluníčkem? Nějaký koupák? Nebo nějaká procházka lesem? Klidně mi dejte tipy, jak naložit s prvním takovým letním víkendem. I když není léto, to počasí z tohoto léto udělalo. Klidně mi dejte vidět nějaký tipy, co podniknete, když bude pořádný horko. 724-634-634. Klidně mi nahrajte vojcovku na náš WhatsApp se stejným číslem. A já to léto podpořím taky. Tohle to je boží song Calvin Harris a Summer.

0: Don't worry, tohle je fajn, v 17:41 se chci ještě lehce vrátit k tomu, že bude nádherný víkend, bude spousta motivace vyrazit ven, užívat si sluníčko. A když jsem se vás ptal, co byste tak chtěli při tom slunečním víkendu podniknout, nebo co bych měl podniknout já, tak mi tady přišly hned nezávisle dvě zprávy, ať vyrazím na kolo. Já kolo měl rád v dětství, ale pak mě vždycky z toho začal hrozně bolet zadek. Jako asi ne tolik, jako když jdete třeba do vězení, ale je mi to hrozně nepříjemný to kolo na tu citlivou partii. A tak se víc ztotožňuju se třetí zprávou. Vyrazit do hospodky někam na zahrádku. To zní jako plán, to je něco pro mě. Akorát bacha, na tom sluníčku to fakt dává, tak to nepřeženíte. Za chvíli na fajnu role model Sally Wendell Vines Runs Out. Strašný název. Vždycky mám problém to vyslovit, ale skvělý song, takže si to dáme za chvíli na fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto ESA. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde
6: od lesa, koupí auto od ESA.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
9: CZ.
14: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Fajn Radio. Fajn. 3 dny. 1 okruh. 1000 fanoušků.
18: A rychlost, ze které ti spadne brada.

0: Bonus na fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
0: Back to the hits.
1: Fine.

Role Model, Sally When the Wines Runs Out dohrává na Fajnu a s tím taky Drive. Po 3 hodinách se loučím, jdu si užít čtvrtek, a.k.a. malej pátek, slyšíme se zítra. Pokud je tu někdo, kdo stále maká a čeká ještě spousta práce, přeju, ať to rychle utíká, ať máte co nejdřív pohodičku, jako budu mít teďko já. Jdu na pivo, mějte se krásně, čau zítra. Hey! Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Fajn Radio.
8: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na D1, 189. kilometru ve směru Praha. Je tam nehoda nákladního vozidla. Na místo jede policie České republiky. Nehoda taky na silnici 0113. Určitě víte, která to je. To je to u obce Radonice, Praha Východ. Dva osobáky v sobě. A do třetice nehoda v ulici náměstí 28. října v Brně. I tam jsou dva osobáky v sobě, tak projíždějte se zvýšenou opatrností.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Sindrou a Indrou.
1: Hodin, tři minutky, k tomu mě už to dneska nemluví, to znamená, že startuje Next Beat, čtvrtek, malý pátek, pojďme to rozjet do plnejch, odstartuje to Harry Styles a skvělej track American Girls, právě teď na Fajnu.

vždycky novinku ze světa music. Lidi, ten nejvíc OG rapper, alespoň pro mě, Wiz Khalifa, byl přidán na rumunský seznam hledaných osob. Byl odsouzen za držení drog pro osobní potřebu poté, co údajně kouřil na pódiu během festivalu Beach Please. Je to teda hustý, protože dostal 9 měsíců vězení, ale samozřejmě se nedostavil úřadům. Je masakr to, že pokud vstoupí na jakýkoliv území Evropské unie, tak úřady mohou použít mezinárodní donucovací prostředky. No, co si budeme? Mně přijde vtipný, že si mysleli, že u fréra, který otevřeně říká, že pálí od rána do večera, tak si mysleli, že by si v Rumunsku to jedno bůčo při koncertu nedal.

0: Jisoo, taky Zayn, Eyes Closed, 18 hodin, 18 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a lidi, nerad to říkám, ale pomalu, ale jistě vymořujeme lidstvo. Narazil jsem na zajímavý data z USA, porodnost totiž spadla na historický minimum a podle výzkumníků to není primárně o tom, že by lidi nechtěli děti, ale spíš o tom, že to odkládají je mít. Důvod je dražší život, bydlení, školky, dluhy a obecně nejistota kolem peněz. Čím dál víc mladých se nejdřív chce vyřešit finanční stabilitu a až potom řeší rodinu. A není to prý jen Amerika, podobný trend je vidět i v dalších vyspělých zemích, jako třeba v té naší. No, já si říkám, kdy je teda ten ideální čas si to dítě pořídit. Nevím, až bude 30, 40, 50, 60, nevím, co z těch dat vyplývá, protože nejsem si jistý, že se nějak finančně posunu, když mi 27 a když mi bude 37. Lidi, napište mi, proč si myslíte, že naše generace zvyšuje tu hranici, kde se nám rodí děti, a dejte vědět, kdy vy jste si řekli, teď je ten pravý čas za toho praštit, teď chceme mít dítě. Napište mi to, jak to máte vy, na 724-634-634.
1: Už za chvilku v Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger. Yeah, yeah! Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglif Day.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Fajn rádio.

Swift, Elizabeth Taylor. 18 hodin, 30 minut, to je aktuální čas. Dáváte si fajn a pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal na to, kdy si myslíte, že je ideální pořídit si dítě a proč to naše generace odkládá. Terka napsala, za mě ideální věk na dítě není, ale moment, kdy nemusíš řešit, jestli koupíš plíny nebo zaplatíš nájem. Klárka napsala, upřímně, já si teď neumím představit živit sama sebe na to dítě. Hele, musím říct, že to mám stejně. Neskusíme to spolu si to dítě udělat třeba? Fajn.

0: týpek z Havaje, Bruno Mars, nám dohrává v 18 hodin 41 minut, posloucháte Fajn a lidi. Já jsem narazil na příběh, který zní jak něco mezi horoskopem a finanční katastrofou. Žena z Přerovska přišla údajně o 1 000 000 korun kvůli takzvaným rituálům hojnosti. Na sociálních sítích našla nabídku duchovních služeb, to byly různě jako sliby lásky, peněz, lepšího života, a postupně začala posílat velké částky za výklady karet a různý rituály. A když prý začala mít pochybnosti, tak jí část peněz byla poslána zpátky, ale ona se nechala znovu přesvědčit k dalším platbám. Policie to teď řeší jako podvod. Já si říkám, že ten týpek tam prostě slíbil, že jo, že bude láska, peníze a lepší život, akorát se to dostavilo jemu a ne jí, no. Lidi, napište mi, za jakou největší blbost jste kdy utratili peníze, jestli tady za nějaký rituály hojnosti nebo za cokoliv jiného, co tenhle ten obrovský svět internetu nabízí. 724-634-634 a ty největší blbosti, za který jste kdy vytáhli šrajtofly. 724-634-634.
1: Za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
10: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo!
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
19: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
20: Fajn Radio.
21: I just love to say it.

Skvělý spojení Gufrau, Maria April, Nezvládám. Máme 10 minut do 19. hodiny, posloucháte Fajn a pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal, za jakou největší blbost jste kdy utratili peníze. Míša napsala, objednala jsem si detox čaj od influencerky, zhubla možná tak peněženka. OK, tohle jsou prostě ne vždycky úplně ověřený informace. David napsal, koupil jsem si air fryer, protože internet říkal, že mi změní život. Teď v něm dělám jednou za měsíc hranolky. Jo, to je taková ta trouba, že jo? Budu dělat, že vím, co to je. A absolutně to zabil Tomáš. Ten napsal, permanentka do fitka v lednu, nejdražší 3 návštěvy v životě.

0: Your husband is coming.
1: Ray nám zakončuje první hodinku Next Beatu tím skvělým trackem s názvem Where is my husband. Pojďte se mnou do té druhé hodinky, poslední v tomhle týdnu. Začneme klasicky 10-minutovkou podle vás, tak si v hlavě přemýšlejte o tom, co chcete, abych já zahrál, protože za chvíli startuje odpočet.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
7: Fajn Radio.

0: Sindrou a Indrou.
1: Hodin, jedna minuta k tomu, před náma druhá společná hodinka a tu začneme klasicky podle vás. Já teď mažu aktuální tracky, co máme v playlistu a budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634, pojďte mi psát SMSky na iMessage, na WhatsApp, na Instač fajnu a odpočet startuje právě třeba teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých soudů.
2: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: Už to čeká a já taky koukám, že už to cinká. První tady máme od Davida, track od Martina Garrixe, Pressure. Hned potom si tady někdo přeje Justina Biebera a Beauty and the Beat, OK, může být, pokoučele se tenhle ten track zase extrémně probudil, co tam dáme do třetice. Tak jo, máte posledních pár sekund a už to tady máme. Tommy Cash, Espresso Macchiato. Jste absolutní borci, stihli jste to před limitem, klidně dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

přesně to, co vy diktujete. Psali jste si o Justina, měli jste ho mít, posloucháte Fajn a tohleto je desetiminutovka podle vás. Před náma je třetí track v pořadí, Tommy Cash, Espresso Macchiato, a všechny ty tracky, které jste psali, tak se do té desetiminutovky nevejdou, proto nás čeká velký finále. Dneska tam máme jeden zahraniční track, dva český a jenom ten nejrychlejší, který právě teď vytočí číslo 724-634-634, tak budeme moc vybrat, jakým trackem tu dnešní desetiminutovku zakončíme. 724-634-634, to je to číslo. 10 minutes for you.

0: Fresh, espresso macchiato, 19 hodin, 12 minut, co je aktuální čas, posloucháte Fajn a před náma velký finále, 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Jarka, ahoj Jarko.
1: Ahoj, ahoj, prosím, zdravím všechny posluchače.
0: Ej, prosím tě, co vyvádíš, už máš dneska odpracováno a jsi na cestě domů, nebo teprve jedeš makat?
1: Ty mě musíš normálně vidět. Mám odpracováno, jsem na cestě domů,
0: hezky.
1: Mám dobrou náladu, byla jsem pochválena za skvěle odvedenou práci.
0: Okay.
1: Do toho mi hraje espresso macchiato, no. Jak nejlíp si představit den?
0: Ale musím říct, že v tomhle týdnu jsem neměl pozitivnějšího člověka tady v éteru. Kam na to chodíš, na tuhleto dobrou náladu?
1: No, mě právě nabíjí moje práce, nabíjí mě sluníčko, nabíjí mě to, že žiju, to, že je krásný den, nepotřebuju k životu víc.
0: A jak pracuješ, že tě nabíjí tvoje práce a baví tě?
1: Já jsem zdravotní sestřička a jinak ještě podnikám, mám masáže, takže masérka.
0: Hustý, velký respekt pro zdravotní sestřičky. Hele, mám tady pro tebe teda 3 písničky, doufám, že ti jima neskazím dnešní den, věřím, že se ti budou líbit. Jsi
1: určitě
0: na to připravena?
1: Jsem s nima.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Někdo si dopsal o 21 Pilots a Herons, to je varianta číslo 1.
2: Ano.
0: Pojďme na 2. Miraj a track Oči, věc, kterou normálně nehrajeme tady v éteru, to je varianta číslo 2. A jdeme na 3. Adam Mišík a Benny Kristo a jejich Diamanty. Tak Jarko, je to jenom na tobě.
1: Tak já doufám, že dneska mu posluchače, ale za mě jednoznačně 21 Pilots jednička.
0: To je skvělý song, ale normálně už ho tady podle mě leta nehrajem, ale určitě je super si ho oprášit. Je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Chtěla bych ho věnovat mému úžasnému příteli Markovi a svým úžasným 3 dětem a jim partnerům. Jarušce, Denisovi, Dominikovi a jejich 3 partnerům. Je to pro mě to nejcennější, co mám, takže právě pro ně bych chtěla zahrát super písničku, ze které už teď mám takovou husí kůži.
0: Hele, já ti moc děkuju, posíláme teda ten song dál a udržuj si tuhletu skvělou náladu, protože je to super a mě to hrozně nabilo.
1: Určitě, tak mám strašně velkou radost, kdyby to nabilo jenom jednoho jediného člověka, tak mám štěstí ve svém srdci a radost znova u srdce.
0: Já myslím, že to nabilo určitě spousta z těch, co nás aktuálně poslouchaj, ale krásný večer a zase někdy zavolej.
1: Tobě taky, určitě zavolám.
0: Měj se krásně.
1: Večer všem.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: to dělat já, budete to dělat vy. Před náma je minuta trapnosti. Napište mi, co se vám trapnýho třeba v tomhletom týdnu stalo, nebo v tom předchozím, nebo v dětství. Jakákoliv trapná storka, a kterou byste se chtěli podělit přímo tady v éteru. Napište mi to na 724-634-634. Já to tady potom proberu svojí trapnou tuškou. Hele, kdy jindy se k nějakému trapásku přiznat, než právě teď. Nebojte se toho, napište mi to na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
9: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
10: Fajn rádio.
11: Fajn.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte fajn, před náma je minuta trapnosti a já musím říct, že se mi líbí, že občas píšete dlouhosáhlý příběhy, má to expozici, pak to má nějaký zlom a pak nějakou jako výslednou pointu. A dneska jsem dostal takovou úplně easy zprávu od Laury. Laura napsala, ukázala jsem kámošce svoje prsa. Říkám si, že je teda asi blbý, že to sedí právě do zrovna minuty trapnosti, jestli víš, Lauro, kam jsi to zrovna psala, že tohle to by podle mě nemělo být trapný, nebo bylo?

0: Pink Pantress, Zara Larsson, Stateside, to je track, který nám dohrál v 19 hodin 38 minut, dáváte si fajn a pojďme se podívat do Británie, co se tam tak asi děje. Britská regionální rozhlasová stanice Radio Caroline omylem oznámila, že zemřel britský král Karel III. 77letý panovník byl ovšem v tu samou chvíli, kdy to oni ohlásili, s královnou Kamilou na návštěvě severního Irska. Stanice se později omluvila, ale za mě to měli ještě nějak jinak zahrát do auta. Mohli třeba zkusit zkouška oznámení úmrtí. Opakuji, právě proběhla zkouška oznámení úmrtí. Next beat.
1: Fajn. Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Neo. Lístky rozdáváme každý všední den.
2: Fajn. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pívu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
9: Fajn Radio.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
9: Fine.

Jindra se s váma loučím. Dvě hodinky Next Beatu, plný tu našlapanou muzikou, těma nejnovějšíma tématama jsou za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Zítra místo Next Beatu New Music Show se Soňou. Já se těším zase v pondělí od 6 do 8. S Fajnem ale dneska rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. A dneska tam uslyšíte hlas, který moc dobře znáte. Je to Christin Esposito z Fajn Weekendu, a.k.a. Espo. Já úplně miluji její tvorbu. Podle mě to tahle holka dotáhne ještě hodně daleko. Dejte si s ní hodinku tady na Fajnu a já už jdu domů, no. Tak jenom ty dvě slova. Pa, pa!

0: jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu a následujících 30 minut nahlídneme trošku do mýho playlistu. Budu vám pouštět songy, které mě baví a inspirujou a taky si samozřejmě dáme nějaký ty moje songy. Tím bych to rovnou odpálila, dáme si song Ticho, je to moje úplně první písnička, kterou jsem vydala a potom si taky dáme ještě song Cash nepadá z nebe od Anet X, která mimochodem nedávno oznámila O2 Univerzum a do třetice to bude novinka od Evy Farný, Perpetuum Mobile. Tak pojďme na to, na Fajnu.
1: Next Generation.

0: Generation. Tohle byl song Perpetuum Mobile od Evy Farný, no a my se pojďme posunout dál. Máme tady další dva moje oblíbený umělce z playlistu. První bude Těšíme, neboli Těší mě, nevím úplně, jak se to vyslovuje, ale má úplně úžasný song Six in the Morning, tak ten si dáme. A taky si dáme Greye 256, který mimochodem vydal nedávno nový album Utrpení mladýho Vertra, a dáme si konkrétně song Pro tyhle věci nemám cit. Na fajnu.
1: Fajn.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle byl song Pro tyhle věci nemám cit od Greye 256. Posloucháte Next Generation na Fajnu. No a my pojďme zase v mém playlistu trošku dál. Mám tu takový dva moje objevy, jeden starší, jeden novější. Ten novější se jmenuje Marie May, která vydala nedávno nový song V mlze, tak ten si dáme. A taky si dáme Gufrau a Josefinu Wiesner a jejich song Time to Move On na Fajnu právě teď.
2: Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
0: Tohle byl song Time to Move On od Gofrau a taky Josefine Wiesner. Posloucháte Next Generation na Fajnu s váma Espo. A teď se podíváme na umělce, který mám v playlistu už nějakou tu dobu, ale vydali něco novýho. První bude Matt 213 a jeho novej song Písnička mládí a druhý bude René Dank, který nově vydal album Trauma Party a z toho si dáme song První terapie. Tak pojďme na to, na Fajnu.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: nejnovější song Pinky Promise tady na Fajnu, posloucháte Next Generation s Espo. No a my jsme u konce. Děkuju vám, že jste tady se mnou dneska byli, že jste poslouchali. Doufám, že se uslyšíme příště. Pokud byste mě chtěli sledovat na sociálních sítích, tak třeba na Instagramu se jmenuji jako podtržítko Kristy EES. Doufám, že mě tam najdete. Stejně se jmenuji takhle i na TikToku, takže určitě tam se vidíme. No a budu se těšit příště. Zatím ahoj. We
1: are number one. Next generation.
2: Number one hit music station.
3: Let me tell you what we gonna do.
4: Všechno důležitý a k tomu hity.
5: Vždycky hot, vždycky fresh.
6: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
6: Fajn Radio.
2: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
6: Instagram,
2: YouTube,
6: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.
6: Fajn. Vždycky hot.

7. května v O2 aréně spolu s Niou. Lístky rozdáváme každý všední den. V

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Fajn rádio.
6: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn rádio.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Fine Radio. All the hits right here.

0: Prodigy. Neo Aiken.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn Radio. Poslouchej Fajn online.
3: Přes webovky fajnradio.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.
3: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ. Vždycky hot, vždycky fresh.

Je 6:42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn Rádio.
0: Fajn Rádio. Prostě hity.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Fajn Radio. All the hits right here.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.